jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: What's up? It's Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
3: Zlepší si náladu.

0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
1: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat. Březová!
5: Hele, ono to na Březku od nás není fakt daleko. Březová!
6: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
5: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.
7: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Porta Doors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design.

0: Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes držíme palce všem maturantům, startují totiž státní zkoušky, které připravuje Cermat. První je na programu matematika a anglický jazyk. Ke státním maturitám půjde letos poprvé na 84 tisíc žáků. Většina těch, kteří jdou ke zkoušce poprvé, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo jen asi 18% prvomaturantů. Požár v Českém Švýcarsku se zatím nepodařilo dát úplně pod kontrolu. Plocha, kterou ovládají plameny, už by ale měla být pod 100 hektarů. Během dneška dorazí českým hasičům na pomoc kolegové ze Slovenska. Připomínám, že jeden z největších požárů v novodobé historii naší země zasáhl České Švýcarsko v roce 2022. Fotbalisté Sparty porazili Jablonec ve skupině o titul, vyhráli na domácím stadionu 2-0, upevnili si tak pozici na druhém místě. Nezaváhala ani první Slávia, která už v sobotu přehrála Slovan Liberec 2-1. Třetí Plzeň se raduje po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Nemocnice Třebíče ve ztrátě 111 milionů. Zhruba 67% nákladů celého zařízení jsou náklady na personál. Řešením mají být změny ve fungování. Kraj Vysočina jakožto provozovatel zvažuje i rušení několika oddělení. Aktuálně připravuje analýzu, dokončená má být za několik měsíců. Zhodnotit má lůžkovou kapacitu nemocnic, jejich výkonnost a ekonomickou efektivitu. Pondělí by na Vysočině mělo být ve znamení polojasné až oblačné oblohy a hlavně odpoledne a večer se mohou spíše v severozápadní části kraje objevit přehánky. Ale teploty stále vysoké naměříme do 25.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. To jsme my tři a přejeme vám, kdo jste si nás v 6 hodin naladil, krásné ránko. Ahoj lidi.
2: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Dobrá zpráva pro vás, tenhle týden bude mít taky jenom 4 pracovní dny.
1: To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme to mohli začít. Tak pojďme na písničky. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. S tím startujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: hodin, 6 minut. Kelly Clarkson, krásné ráno, a mě by zajímalo, jak se vám stávalo dneska. Co? Vy, kdo nás posloucháte? Bylo to v pohodě, anebo to bylo náročné? Ono je to takové dvousečné. Mohlo se stávat v pohodě, protože víme, že nás čeká zase zkrácený pracovní týden, ale taky za mě bylo to náročné, protože ten víkend člověk si zvykne, jak to je o den navíc, že?
1: A navíc nás čekají další 4 pracovní dny, takže ono to zase až tak úplně veselý není. Za mě.
2: Vám se vstávalo jak?
0: No tak, bylo to takové náročné, no.
1: Já jsem úplně v šoku, kolik už je světla venku. A tak jak bylo teplo, já jsem dneska poprvý letos vyrazil do práce jenom v mikině.
0: A včera jsi byl v mikině celý den.
2: Sláva, hurá!
1: Včera jsem nebyl v práci, Michal.
0: Já jsem si říkal, že tady není zapnutý topení vlastně.
2: My Davidovi už nemusíme topit.
0: To Ježíš, je pravda, to je pravda.
2: To si zapíšu do kalendáře tenhle den. Nicméně, co váš prodloužený víkend taky? To od vás hlavně chceme vědět v minutě šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a co ten váš víkend?
0: Číslo znáte, připomeneme.
3: Napiš Michalovi a Jasmin. SMS-ku i WhatsApp. 777 937 777. Piš právě teď.

0: Za malou chvíli 7:15, ladíte Hit Radio, krásné ráno, no a ptali jsme se, jak jste strávili prodloužený víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Martina, Praha, víkend krásný, jezdili na kolech, byli venku se psem a prostě jen odpočívali.
0: Marila Žďár nad Sázavou, včera návrat z Brandýsa z mistrovství ČR v basketbalu a obrovská radost ze třetího místa pro holky Vlčice ze Žďáru.
1: Gratulujem. Monča, Bansdorf, pije kávu, čekají dneska i zítra 12 v práci, tak to přeji.
0: Lucka ze Žiželic mapovala Radovesnický potok s Martinkem a Pajdinkou.
1: Zdeněk Kamenice s dětmi v Národním muzeu a potom příroda.
0: Wendy Husinec u Prachatic, víkend pracovní, až tento bude prodloužený.
1: Kača Olomouc, dětská vstávání náročné, víkend odpočinkový.
0: Lenka Bílý potok pod Smrkem, víkend byl krásný, první zda na skútru a letošní první grilovačka s rodinou, procházky, výlety na kole, sluníčko. Co víc si přát, krásný den vám všem do rádia.
1: No krásný den i tobě a taky vám všem.
0: Vám všem krásný den, krásné ráno, vypadá to, že dneska bude taky fantasticky, tak si to ještě užijem aspoň takhle při pondělku. A co si užijete teď? Ego, Robert Burian na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Mark Embr, Belong Together. Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, 6:45. 2 minuty k tomu přejeme fantastické pondělní ráno.
1: My si tady teďka dovolíme jeden velký aplaus a poděkování frajerům hasičům, protože, jak už jste slyšeli a určitě i viděli, v sobotu odpoledne byl v Českém ráji zase obrovský požár. A zatímco my jsme řešili, jestli si dáme nanuka, nebo jestli si dáme ledový kafe, ledovou sprchu, tak tam nastoupilo kolem 500 chlapů a ženských, který tam byli v nehořlavých uniformách, z vrtulníků padaly tuny vody a celý to tam zachraňovali a dávali dokupu.
0: Už můžeme tleskat?
1: Můžeme.
0: Už můžeme, Davide, pojďme tleskat. Hele, jste borci.
2: Ještě ale není úplně vyhráno, teda plameny se úplně pod kontrolu dostat nepodařilo zatím, ale určitě jsme na dobré cestě.
0: Já teda hasiče neuvěřitelně obdivuju, to asi my všichni tady, takže my vás moc obdivujeme. Já si nedovedu představit být navlečený v tom nehořlavém obleku, kort včera v tom vedru. Jo? Já vím, jak zkuhrám třeba na dovolený a to tam jsem v plavkách, jo? Že mi je vedro. A teďka vlastně v tomhle obleku, já nevím, mě by zajímalo, jestli to v sobě mají ty vorci od přírody, nebo jestli prostě milují adrenalin, protože tohle jako klobouček.
1: Velký klobouček. Mimochodem dneska je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, takže všechny hasiče dneska o to víc zdravíme.
0: Zdravíme všechny hasiče a děkujeme, že tady jste. No a za chvíli, nejenom pro hasiče, pro vás všechny, kdo ladíte Leony nebo Eminem s Rihannou. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května

Pražské multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude arena. Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
7: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
8: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
9: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
10: Jízdy na bobové dráze.
8: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
10: Soutěže.
8: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
10: A koncert Tomáše Kluse.
8: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
10: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
8: NHR.cz.
11: Jihlavská Polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu Polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
12: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
13: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
14: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: lepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu na dálnici D1. Bouralo se na 151. kilometru u Jabloňová na Žďársku směrem od Brna na Prahu. Tak pokud tam budete projíždět, tak opatrně. Šťastnou cestu.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
2: Hit Radio Vysočina. A kids.

0: Na cestu do práce, kamkoliv, kdekoliv nás posloucháte, Leon je na Hit Radio v 6 hodin 30 minut. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Tomáš Souček už zase řeší sestupové starosti. Jeho West Ham se mezi poslední trojici anglické Premier League dostal tento víkend. A to díky výhře londýnského rivala z Tottenhamu, za který chytá český brankář Kinský. Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Generace Z odděluje práci od osobního života. Podle posledních průzkumů mají mladí jasně definovanou hranici, přes kterou nejdou. Odmítají práci během jídelní pauzy, o víkendu nebo po pracovní době.
2: Tak já si myslím, že to není jenom výsledek generace Z. Že se to táhne už tak jako všema generacema, ne?
1: No tak je spousta ale generací naopak, ať zejména těch starších, které opravdu třeba o víkendu, když jim přijde e-mail, tak hnedka zasednou k počítači a jdou odpovědět a to samozřejmě není vůbec zdravý.
3: Je pravda, že u nás to tak taky je a já vždycky nadávám přítelovi, protože on je schopný makat i v 11 večer. Někdo se ozve, má nějaký call, e-mail, cokoliv a on to jde hnedka dělat.
2: Takže ty lidi fakt existujou,
3: no
2: kteří pracují, tak to já nechápu teda.
0: Green Day, When I Come Around na Hit Radio v 6.31. Myslím, že tohle by vás mohlo probrat. Já si jdu udělat kafe. Co ty, Davide?
1: Já si poslechnu tady tu píseň.
0: Dobře, tak hezké ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Lukas Estrada, polský DJ Trips, Close Your Eyes. 6 hodin 36 minut, dobré ráno. Pojďme si něco společně představit. Potřebujeme, abyste zapojili vaši představivost. Představte si, že si koupíte ten nejvíc nadýchaný větrník. Vidíte ho? No. Třikrát si kousnete a zbytek hodíte do koše.
1: Proč bych to dělala?
0: Dobrá otázka, zní to strašně, akorát tohle je další z bizarních trendů, který lítí po sockách. Je to pravidlo tří soust, ochutnat, ale nesežrat, takzvaně. Je to proto, aby lidi nepřibírali, ale aby si mohli vychutnat tu chuť těch jakože nezdravých jídel, takže burgery a větrníky a tak dále.
1: A tak to tu bylo, to je nemoc normálně, bulimie, ne? Jakože... Jo, tak dáš to do pusy a pak to vyplivneš, jakože to mi přijde to fakt stejný.
0: To je pravda, no, to je pravda. Já teda za mě, moji babičku by z toho třeba trefil šlak, jako, jo, protože kdybych si kousnul třikrát do jídla, co by navařila, no tak mě zabije, tak mě zabije. Já si myslím, že to je zločin normálně.
1: U nás to je teda stejně tak, ale já opravdu co vidím, to s ním. A včera zrovna jsem se cítila na obědě s přítelem provinile, protože já to kolikrát s ním i ještě po něm. Jo, já jsem u nás ten větší žrout a já nevím, jako fakt to tak je. A nevím, co s tím, cítím se trošku trapně, ale hele, co?
0: No nemusíš, protože na tobě to není vidět. Tím, já se teda přidávám k tobě do týmu, já jsem taky dojížděč, jo.
2: Vy taky zastáváte tu teorii tří soust, vždycky dojíte to svoje a pak ještě tři sousta na to.
0: Já vlastně, když o tom přemýšlím, mě ty tři sousta stačí jako na všechny tady ty nezdravý dobroty. Já mám tak velkou hubu, že stačí pořádně odevřít. Hele, burger je ve mně.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála

0: 599 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
10: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na nehodu na dálnici D1 okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Havarovalo nákladní auto, kamion tam skončil mimo komunikaci. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7:45, pár minut k tomu, ladíte Hit Radio, tohle Avicii, The Nights. Krásné pondělní ráno.
1: Šli byste na koncert Shakiry? A ještě navíc zadarmo a na pláži? Já si myslím, že určitě, a takováhle věc se málo kdy poštěstí, ale v noci na sobotu se to stalo. Shakira tam zaspívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí. Dva miliony.
0: Já jsem na ty tvoje otázky odpovídal ano, ano, ano, a tím, že tam byly 2 miliony lidí, tak bych trošku váhal.
1: Právě, jakože ono to zní celý jako obrovský sen, nádherná akce, ale mohl to být i velký horor, hlavně pro lidi, co fakt nemají rádi velký množství lidí.
0: Jasně.
1: Byla to tam obrovská tlačenka. Nicméně Shakira tím oslavila vydání nový desky a taky velký návrat na pódia.
0: No, hezky to bylo. Já jsem viděl nějaký záznam, takhle, to, že tam byla spousta lidí, tak to víme, ale Shakiře to slušelo,
1: no,
0: to byla
1: jo.
0: Velká bomba. Já teda k tomu počtu lidí, jo, za mě teda, mě osobně stačí festiák, kde je třeba 10 000 lidí, a teďka si to představte, jo, stojíš uprostřed a potřebuješ třeba na malou, jo. To je něco. A co festiák? Stačí O2 Arena a jsi uprostřed, jo? Tak jako, ty musíš vlastně vyjít třeba 15 minut předtím, než vůbec začneš potřebovat. Takže jak to vypadalo asi na Copacabáně, no? A tak zase tam je moře, co? Pojďme si dát nějaký starší kousek Shakiry. Whenever, whatever. Na Hit Radio. 6:50 a my vám přejeme parádní pondělní ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Připomínáme, že dnes je poslední den pro podání daňového přiznání, a to v případě, že ho odevzdáváme v digitální formě. Finanční správa doporučuje, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by totiž mohl být portál Moje daně přetížen. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července. Za noviny a časopisy platíme v Česku větší daně než ve zbytku Evropy. Česká republika má nejvyšší sazbu DPH na prodej tisku v EU. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají Rakousko a Finsko, ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Teploty včera na řadě míst atakovaly hranici tropické třicítky. Vůbec nejtepleji potom bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně zatažená. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Gymnázium v Havlíčkově Brodě se dočká nové moderní tělocvičny. Ta stávající je ve špatném technickém stavu. Dvoupodlažní bezbariérová budova tam vyroste nejspíše do 3 let. Přízemí bude tělocvična s tribunou pro bezmála 70 diváků. Ve druhém patře má vzniknout prostor pro školní akce, výuku a výdej na sídelnou. Náklady se mají pohybovat kolem 92 milionů. Teplé počasí na Vysočině nás bude provázet také dnes. V maximech naměříme 21 až 25 stupňů. A dočkat bychom se měli sluníčka, a to na polojasné obloze, bude ale i oblačno a později se mohou na severozápadě kraje objevit přehánky.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ránko.
11: Krásný pondělí.
12: Snídaně šampionů.
10: První hodina prvního pracovního dne týdne. Týdnu za námi. Hezké ráno. Já už bych potřeboval čtvrtek zase.
11: Ty už bys potřeboval, aby byl dneska konec. Veď ještě 2 hodinky společný.
10: Rychlá pětka v této hodině vás čeká. Spousta písniček, no a dobrá nálada, tak pojďme na to. David Guetta, Alphaville a Ava Max.
6: Hit Radio Vysočina.

0: Purple Disco Machine a Sophie and the Giants. 8 minut po 7, krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy dávali inzerát do seznamky, vy, kdo nás posloucháte. Jasně? A co vy? Dva tady.
1: Já ne a vlastně mě to trošku mrzí, že jsem to nezažila.
2: Já naopak ne a doufám, že už nikdy nebudu muset teda.
0: Já naopak ano. Tak co by v něm bylo? Co by v něm bylo? Tak já třeba, kdybych začal, já jo. Michal, 35 let, 195 cm, hnědé vlasy, mám trochu bříško, takže v zimě zahřeju a v létě dělám stín.
2: Slabý smysl pro humor.
0: Tak, PS, slabý smysl pro humor. Co Jasmin?
1: No my to nemáme takhle připravený, že jo, takže z fleku, jako
0: no,
1: nevím.
0: Tak něco tam, něco vypál. No, tak to počkej, tak co bych já, Jasmin, 26 let, blondýna, hubená.
1: Má ráda pejsky a gym a hudbu.
0: Jasně, a co David?
2: No, dobře, upřímný, David, já bych řekl David, 31, upřímný.
0: Upřímný. Ozval by se ti někdo, myslíš? No proč se o tom bavíme? Protože co se děje na sociální síti Reddit je to, že Češi hledajíc partnera o sobě píšou ne tady ty klasické jako věci, jako jak jsem vysoký, jak jsem hubenej, nebo jak jsem silnej, ale píšou o sobě nějaký jako chuťovky, hyperupřímnost, hned na začátek, jo?
1: Aj.
0: Takže třeba neusnu bez zapnutýho vysavače, musím přes noc svítit, mám tenhle a tenhle bizarní koníček, nebo třeba dokážu poznat značku piva podle zvuku otevření plechovky. Jo? Jsou to vlastně takový ty chuťovky, který vlastně jako na jednu stranu o sebe jako nechceš říct, ale na druhou stranu je dobrý, že by to mohlo jako někoho zaujmout, jo. Tak, Jasmin.
1: Ježiš. Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. My jsme se tady o tom už bavili trošku s klukama. Já vůbec nevím, jestli to můžu říct. Protože já jsem dlouho bádala, co jako divnýho bych o sebe mohla říct. A já třeba ráda sleduju takový videa, Michale, prase.
2: Čekám. To neříkej, no, tak ne. To neříkej.
1: Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo, jako pupínky a takhle, prostě z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
0: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak nechtěla
0: no,
1: jsem to
0: tak,
1: takhle říct.
0: Tak
1: co
0: jsi mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo. Já mám rád třeba videa, já nevím, a budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No. Tak to bych si tam napsal já.
1: Taky chuťovka.
0: Co David?
2: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no. Tak to
0: je vlastně, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjistím, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře, teda, jo. Tak nás by zajímalo, co je ta vaši divnost, vy, kdo nás posloucháte. Ta hyperspecifická vlastnost, kterou byste na sebe práskli hnedka v první větě inzerátu. Je to trošku bizár, ale je aby bylo prostě hnedka vědět, do čeho ten protějšek jde, jo. Tak 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp jako hlasovku, nebo normálně SMS-kou a klasicky zprávou. Teď výraz Teenage Dirtbag na Hit Radio v 7 hodin 11 minut. Tak, hezké ráno.

0: Gaga. 7 hodin 18 minut ladíte pondělní Hitrádio, hezké ráno. Co jsme řešili, novým trendem seznamování jsou inzeráty, ne s tím klasickým, kolik nám je, kolik věříme a že milujeme psy, ale lidi o sobě už v inzerátech prásknou nějakou tu echt specifickou vlastnost, specifickou, spíš to nejdivnější, úchylku doslova, a hledej někoho, kdo to má stejně.
1: Připomeneme, já jsem říkala, že se ráda koukám na videa s vymačkáváním beděrů, Michal rád chodí mezi kanálama, teda ne jakoby ofiko, ale na videa kouká.
0: A David se prochází přes Street View po Google mapách, prostě
2: je to tak.
0: Jen tak chápu. Tak jako letos nedovču asi nepojedem, takže street view nám asi jako zbyde jako nejlevnější varianta. A chtěli jsme to po vás, co vy byste si dali do svýho inzerátu?
1: Peťa píše, hezký den, jsem učitelka. A to prý asi stačí.
0: Asi to stačí, tak děkuji.

0: Další zpráva. Já rád koukám na videa od chiropraktiků, jak k ním někdo přijde a nemůže se skoro pohnout a oni mu prokřupou záda.
1: Jo.
0: A to mi připomíná, to mám teda taky, on je nějaký psí, takovýhle chiropraktik.
1: Ano.
0: A prostě teďka, tam je ten obrovský pes, je takový, jako vypadá naštvaně, jo, a ono prostě čapne, prokřupne, pes udělá... A je v pohodě, a je spokojený. Miluju.
1: Lucka, ahoj, já si přes seznamku partnera našla. Sice se z něj po dvou letech vyklubal kolosální debil, ale to je jedno. Jinak se taky ráda koukám na videa s beďarama. Holky to tak asi mají, nebo Urbex videa, to taky můžu. Holky a Michal.
0: No. Urbex, s tím souhlasím. Píše taky Lenka, ahoj, sleduju stejná videa jako Jasmin. Když se člověk ale podívá na tu sledovanost, docela se uklidní, že v tom není sám. Jinak na mé podivnost si manžel už zvykl a jsem upřímně ráda, že ho mám. Zvykl si na mě za ty roky a nemusím na seznamkách děsit jiné cizí muže.
1: No a Luci, ještě krásné ráno, tak vymačkávání beďarů je vážně top. A taky si nemůžu pomoct, ale Atlas smažáků, co teď frčí, tak na to taky nejde nekoukat. Hezký den. Atlas smažáků?
0: Dá se to vyložit různými způsoby, nedokážu si, já jsem takovýho potkal tady u Hlaváku teďka, u víkendu, nevím, jestli to je tohle, těžko říct, nicméně vycházíme z toho, když po tom, co jsme tady jako četli, že jsme divný nejenom my tři tady ve studiu, ale vy všichni, kdo jste na druhé straně. Hezký ráno.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
6: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
7: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
9: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 Kč. Více na škodaauto.cz.
10: Stavebniny Dech přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dech.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Havarovalo tam nákladní auto, kamion tam skončil mimo komunikaci.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: si Josef a kapela na Hitrádiu v 7.31. Hezké ráno, Michal, Jasmin a David s vámi. David pro nás má
1: ranní update.
2: Češi jsou specialisté na nealkoholické koktejly. Světovou soutěž v jejich míchání opět vyhrál barman z Česka. Gratulace míří do Českých Budějovic pro Jana Lukase. Čekání na titul v italské lize trvalo v Miláně jen 2 roky. Inter Milán totiž opět získal vysněný pohár pro vítěze série A. Titul si přitom zajistil už 3 kola před koncem. Druhá Neapol na ní ztrácí už 12 bodů. Recept na dlouhověkost. Vědci ukazují na stehna a hýždě. Silné svaly ve spodní části těla snižují riziko pádů, které patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací ve vyšším věku. Navíc pomáhají stabilizovat pánev a tím chránit kolena, bedra i kotníky.
3: A hlavně to dobře vypadá, že jo? Děláš na tom, Davide, viď?
0: Je to tak.
3: Je to tak.
0: Jsem rád, že jsi všimnul.
3: Všimnul.
0: Jsme rádi, že vy jste si všimli, o co soutěžíte. Rychlá pětka. S hotelem Residence Vogelsang hrajeme o víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
4: Čeká tam na vás snídaně, taky večeře s nápojem dle výběru. Wellness, v něm výřivka, finská, taky biosauna, pára, infrakabina, tělocvičná a taky je to dog friendly, takže váš parťák může jít s váma a to úplně zadarmo.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: pondělní hit rádio v 7.35, hezké ráno. Čas soutěžit, pojďme na to.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám budeme rozdávat víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Soutěžíte s hotelem Residence Vogelsang.
2: Je přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, romantiku nebo klidně aktivní víkend, záleží, co chcete. Ideální na procházky v přírodě, tak je tam výhled na hrad Kašperk nebo kapli svatý Barbory. Zkrátka je to místo, kam se jezdí za klidem a nechce se vám odtamtud odjíždět.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Michal. Míšo, hezké ráno.
3: Krásné ráno i vám, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Děkujeme, ty jsi nám napsal do SMSky, že jsi hasič, mimochodem dneska je svatého Floriana. Jak to slavíte vy hasiči, máte nějaký speciální rituál?
3: Ani ne, tak asi prací, no jako každý jiný. No.
0: Prací, mě to napadlo. A jsi dneska v práci nebo máš volno?
3: Mám ponoční.
0: Ponoční, je. Yeah. Tak my ty otázky uděláme jednoduchý, jo, ať to není tak náročný. Tak Mišo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Které město je metropolí Francie?
3: Paříž.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Michale, kolik centimetrů měří přesně 1 metr?
3: 100.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký sport proslavil Jaromíra Jágra?
3: Hokej.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo v pohádce o červené karkulce sežral babičku?
3: Vlk.
0: Jo. A poslední, pátá otázka.
2: Jakou barvu má postava Šreka?
3: Zelenou.
2: Je to tak.
0: S prstem v nose i ponoční.
2: Moc ti gratulujeme. Zrovna ty jako hasič si to teda extrémně zasloužíš, si myslím.
3: Děkujem, jo.
0: Není zač. Tak Míšo, jak jsem se tě ptal, jestli to svatého Floriana nějak speciálně slavíte, ty jsi říkal, že ne prací. Tak vlastně můžeš říct, že 4. května 2026 si to slavil skvělou výhrou. Vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hotel Residence Vogelsang, je to tvoje.
3: Nádhera, děkuju,
2: moc
3: jo.
2: Moc gratulujeme, ježiš, to je hezký.
0: Míšo, zvládni dnešek, vyspi se a zase někdy se těšíme. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Beautiful Day. YouTube na Hit Rádiu v 7.42. Dobré ráno.
1: Pojďme se teďka všichni spojit a kolektivně myslet a přát štěstí 84.292 středoškolákům, který právě vstoupili do maturitního týdne.
0: Ty bláho, fakt jo?
1: Opravdu, v pondělí, úterý a ve středu tě čekají testy státní maturity a hnedka teda na rozjezd didakťák z matiky nebo z ájiny.
0: Foj. Pojďme se chytit za ruce, takhle společně. Pojďme se chytit a pojďme myslet na ty maturanty.
2: Tak držíme se objímat.
0: Držíme se za ruce a maturanti, myslíme na vás, abyste neskončili pod čarou, jako tady Michal.
1: Nebojte se ty známky, jako na ty se vás už nikdo ptát nebude, pokud nejdete na nějakou hogofogovejšku, jo. Stačí to udělat a rodiče, vy na ně buďte hodný potom. Pak to je hodně stresu.
0: A když to neklapne, tak jak si říká, někdo v září, jo, někdo třeba šel, já jsem šel v prosinci.
2: Hvězdy září v září.
1: Přesně.
0: Přesně. Ale ono to tak dopadne. Jo. A nebo budete dělat v rádiu, no. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
6: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
5: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
6: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
7: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
8: Běž se s ním zase učit ty.
9: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
8: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
9: Tak zařídíme doučování.
10: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
11: Májové dny v onlineshop.cz.
12: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Některé večery s vámi zůstanou ještě dlouho poté. 7. května vystoupí v hotelu Kouty Petra Habková. Recitál Já ráda vzpomínám. Písně, osobní příběhy, mluvené slovo. Večer, který pohladí na duši. Hotel Kouty ve čtvrtek 7. května od 7 hodin. Těšíme se na vás.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Xindl X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady info z dálnice D1 okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Havarovalo nákladní auto. Kamion tam skončil mimo komunikaci, tak tam dávejte velký pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Taylor Swift na Hit Radio v 7:52. Krásné ránko přejeme.
1: Jsou lidi, kterým ten jejich věk prostě nevěříte. A mezi ně rozhodně patří i Jiřina Bohdalová, která včera oslavila 95. narozeniny.
0: To je naprosto neskutečný. Co teda můžeme s jistotou říct, že na paní Bohdalové jsme vyrostli všichni?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. Možná si můžeme připomenout něco pro starší kousky. Jedna z mých oblíbených hlášek z filmu 4 vraždy stačí, drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád hánu.
0: Já si myslím, že to je hláška, která se dá aplikovat stále,
1: ano,
0: která opravdu přežije všechno. A kdybyste měli zaspomínat na křemílka a ochomurku, co se vám vybaví? Co se vám vybaví?
1: No, oblíbený večerníček, prostě dětství, no.
0: Taky to mám tak.
4: Křemílku, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou.
1: Já si nedokážu představit mít v 95 tolik energie, jako má Jiřinka. Ona je před kamerou od roku 1937, od jejich 6 let. A jako neměla to vůbec jednoduchý, protože to studium na Damu jí třikrát přerušili. Pak ještě znovu, když otec byl zatčený komunistickým režimem a tak. Takže neměla to jednoduchý, ale všechno to zvládla a pořád je tady a má extrémně moc energie a je to skvělý.
0: Na co se chystám, tak je dokument o jejím životu, který aktuálně je v kinech, takže pokud byste neodmítli, tak Jasmin, Davide, zvu vás do kina.
5: Proč ne?
0: Jo, perfektně, proč ne?
1: Mně se ještě líbilo její životní krédo, kterým se můžeme závěrem všichni inspirovat. Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit. To se mi strašně líbí.
0: Já to potřeba zpracovat. Souhlasím. No tak paní Bohdalová, hodně štěstí, zdraví, přejeme i do dalších let.
1: Všechno nejlepší.
0: 7:54, Pink, Trustfall na Hit Radio, hezké ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
4: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká půda by se mohla konečně dočkat vody. Podle meteorologů jsou totiž na obzoru deště, které by měly pomoct s půdním suchem. Zatím to vypadá, že nejvíce bude pršet na západě země. Teploty budou o něco nižší, než byly o víkendu a zejména uprostřed týdne může být během propršeného dne i celkem chladno. Ráno by už ale mrznout nemělo. S otevřeným ohněm bychom měli zacházet opatrně všude. Zvýšené riziko požáru totiž platí na většině území Česka až do noci na středu. Příčinou je podle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě. A taky 3 týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině. Finsko a Estonsko už zase bijí na poplach, jejich vzdušný prostor totiž opět narušili drony. Severské země to spojují s ukrajinským útokem na ruskou Leningradskou oblast. Připomínám, že už dříve letos kvůli nahlášeným leteckým objektům přerušili na severu Evropy letecký provoz. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Nemocnice Třebíče ve ztrátě 111 milionů. Zhruba 67% nákladů celého zařízení jsou náklady na personál. Řešením mají být změny ve fungování. Kraj Vysočina jakožto provozovatel zvažuje i rušení několika oddělení. Aktuálně připravuje analýzu, dokončená má být za několik měsíců. Zhodnotit má lůžkovou kapacitu nemocnic, jejich výkonnost a ekonomickou efektivitu. Pondělí by na Vysočině mělo být ve znamení polojasné až oblačné oblohy a hlavně odpoledne a večer se mohou spíše v severozápadní části kraje objevit přehánky. Ale teploty stále vysoké naměříme do 25.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezké pondělní ráno.
14: Ahoj, snad se máte hezky.
15: Snídaně šampionů.
14: Dneska jeden hvězdný chválek, jo, a taky poslední den pro podání elektronického daňového přiznání, takže...
13: Proto ten vzdych.
14: Ať vás síla provází dneska, samozřejmě.
13: Přesně, ať vás toho nešlehne, až uvidíte ty house numera. No tak vám přejeme to nejlepší, Lorin, Euphoria, Miraj, Volám, to jsou songy, kterýma začínáme další hodinu, hezké ráno.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Je ráno, jdu spát, nevím, co je dneska za den.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Loreen, Euphoria. Na Hit Rádiu v 8.08. Krásné pondělní ránko vám přejem.
1: Na chviličku se vrátíme k prodlouženému víkendu, který doufám, že jste měli nádherný. Já jsem byla v kině s přítelem, jo? Prosila jsem ho, že půjdeme do kina na Ďábel nosí Pradu 2. Takže jsme šli, i když se mu jako hodně nechtělo, ale šli jsme až v 9 večer. A to je pro mě, vzhledem k tomu, jak teďka ráno vstáváme, už jako doba spánku většinou. Takže když film začínal 20.50, tak já ve 21.30 byla úplně tuhá. Normálně jsem usnula v kině, stalo se mi to poprvé v životě a probudilo mě vlastně kamera před mým obličejem, kdy mi přítel říká, hodně tě to baví, co? A natáčí mě tam.
0: To jsem chtěl říct, že to byl asi teda prima film, jako velký zážitek.
1: Ne, já jsem se fakt snažila, mně se to moc líbilo, ten film miluju, Ďábel nosí Pradu a i ten druhý díl mě moc bavil, ale nemohla jsem prostě udržet ty oči odlepený, fakt to nešlo.
0: A tak v tom kině chápu, tak tam je tma, tam asi se to stává, že někdo takhle usne, ale horší to je třeba v nějakých jako jiných situacích. Usnuli jste třeba někdy takhle, kdy se to úplně nehodilo?
1: Ještě jsem usnula u kadeřníka a ještě u zubaře. Mně tohle to fakt jde, no. Mám na to smůlu.
0: Zubař dobrý asi, jo, to je v pohodě. To, že bez anestezie aspoň ušetříš, ale u kadeřníka to se pak probudíš a zjistíš, že vypadáš jako úplně je třeba jinak, než jsi spřála.
2: Už to nejde korigovat, no.
0: Přesně, no, přesně. Taky u toho kadeřníka koukáte do toho zrcadla, jo, a říkáte si, to je moc možná tohle.
2: Já teda ještě zpátky k tomu kinu. No. 20.50, to bych teda nevydržel asi ani do konce reklam, jako takhle pozdě do kina.
1: A přitom byl víkend a tím argumentoval můj Kuba, říká, prosím tě, je víkend, tak jako teď si nestávala v 6 a já říkám, ale vstávala, to tělo už je navyklý, takže vlastně ještě, no.
0: No jasně, takže to chápu. No já jsem takhle jednou usnul na magnetický rezonanci.
1: Na magnetický, tam to hrozně hůčí.
0: No ono to teda, je pravda, že ty zvuky, který to vydává, tak to zní jako německá rave party v 90. Jo, nevím, kdo nás posloucháte, kdo jste někdy na magnetický rezonanci byl, ale vlastně ono to je tak uklidňující, jo, a na ti ta doktorka, nebo ta asistentka řekne, nesmíte ideálně polikat a nesmíte se hejbat. No, tak jsem to vzal co grunt, nevím, jestli jsem v tom spánku polikal, ale podle mě jsem se nehnul ani opíť, protože já si pamatuju jenom, že jsem tam zajel, začalo to dělat to jo, asi tu půl hodinu, nebo jak to dlouho jede. A pak jenom vidím, jak mě budí, jak mě vytahuje ven z té pece.
1: No a nebo si v tom spánku usnul a možná tam nastal nějaký problém, že jo? Možná si sebou škubnul a jo, takhle. Nevíš, co no, tam
0: výsledky dobrý, jo, výsledky prej dobrý, upadlo to dobře. Mě teda naopak jednou takhle usnul taky v autobuse borec na rameni, nevím, jestli jste někdy zažili.
1: To je nepříjemný.
0: Jo, protože jak začneš klimbat a nejhorší je, když sedíš do uličky a to se mi teda stalo, že klimneš a už jako padáš, ale borec takhle se opřel a já si říkám, byl to teda chlap, jo, říkám, tak ho asi nechám, no, tak jsem ho nechal. Co ty, Davide?
2: No já v kině, taková klasika, já si tím, že pro tebe to bylo poprvé, tak když jdu do kina takhle ve večerních hodinách, tak vlastně ani se nesnažím.
0: Nestalo se ti třeba, že jsi tady někdy jako usnul během vysílání? Minulé u středu, kdy to tady bylo. To.
1: Jak jste na tom vy, naši posluchači? Máte nějaký divný místo, kde se vám podařilo takhle vytuhnout?
0: 777-937-777. Budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp nebo jako klasickou zprávu. Teď Imagine Dragons na Hit Rádiu v 8 hodin 11 minut. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Pondělní ráno, Nico Santos, Human Being. 8:45.
1: Před malou chviličkou jsme tady řešili, jak já jsem usnula v kině, Michal na magnetický rezonanci, taky jsme řešili usínání třeba u kadeřníka. No a na jakém podivném místě jste dokázali usnout vy? To nás zajímalo.
0: Přišla od vás spousta zpráv. Píše třeba Míša, dobré ránko, já usnula na poradě, nemůžu za to, že trvají i 4 hodiny.
1: To je
0: chápu,
1: fakt.
0: Chápu, to se mi stalo taky, potvrzuju.
1: Další zpráva, můj praděda usnul v kostele a když chodil vybírat kostelník do zvonečku a zazvonil mu u ucha, křikl, jdi stará, myslel si ve spánku, že to je jeho kravka ztracena.
0: No tak asi všichni známe, když někdo probudí fakt jako z hezkýho spánečku, do kterého se dostaneš tady tím jako šlofíčkem a někdo tě probere, nevíš, co je za století, nevíš, na jaký seš planetě. Další zpráva, máme tady hlasovku třeba od Silvy, pouštím.
2: Ahoj, tady Silva. Ano, taky se mi to stalo v kině na Obelixovi se svýma dětma tenkrát. Tak to se mi hodně jako povedlo. A teď nedávno jsem měla nějakou deficit spánku a protože dělám chůvu, tak jsem usnula s dětma u deskovek. A akorát mi říkali, teto stávej a já byla úplně mimo. Tak hezký den všem, hlavně nespěte.
1: Až budeš mít, teda až já budu mít dítě, Silvi, tak já se ti vezmu na hlídání. Si tam společně dáte šlofíka, to je pecka.
0: Přesně. Taky tady máme další hlasovku od Mirka.
3: Dobré ráno, tady Mirek. No, mi se podařilo usnout za jízdy na tanku. To jsem na vojně, vlezl jsem z věže, byl jsem unavený, lehnul jsem si záru na motor. A tam je ventilátor, ten má asi 1 metr v průměru a ten fouká teplý vzduch, to bylo v zimě. Takže jsem se na ně lehnul a normálně jsem si vytuch. Probudil jsem se, až nevím. Měl jsem akorát propojenou vysílačku s řidičem, kdy mi náhodou a normálně jsem spal.
1: Mně se líbí, jak je sám pobavený Mirek, usnul na tanku, to se nevidí, no, to je fakt.
0: Nedivím se, říkal, že to bylo v zimě, no, tak tam bylo teplíčko, ventilátor foukal teplý vzduch, tak to je hnedka. Vybereme tady třeba hlasovku, ještě dorazila teďka hlasovka od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle jednou usnul při sexu. Jak se říká, byl to Arnold na leasing a usnul jsem jako vlk. U díry. A to byla fakt legrace.
0: To byla, nevím pro koho to byla legrace, ale pro ten protikus to asi moc vtipný nebylo. No tak, děkujeme za vaše historky, přišlo tady ještě od vás spousta zpráv, my se tady tím probereme, pobavíme. No a neusněte nám, hlavně vy, kdo jste na cestách za volantem, za chvíli. Aktuální doprava a taky třeba Huntrix a Golden, hezké ráno.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio.

obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, let, show a večer

0: 30. května.
1: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: V Třebíči jsme otevřeli již druhou prodejnu Pro doma, nově zaměřenou na střechy. Navštivte 14. května od 9 hodin, den otevřených dveří v ulici Táborská 306. Čekají vás prezentace našich dodavatelů a za nákup nad 500 korun dárek, láhev, vína. Pro doma.cz. Pro doma.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak ho nemať, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Březová!
13: Znáte legendární resort Březová?
12: Březová!
14: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít.
12: Březová!
13: Mrkni teď na resortbřezová.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Velký pozor, stále dávejte na dálnici D1 okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Havarovalo nákladní auto, skončilo v příkopu. Projíždějte tam s opatrností.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Minutu po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc děkujeme. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má...
1: Ranní update.
2: Ty jsi mě zaskočil nepřipravenýho.
0: Pořádku, máš čas. Dáme tomu čas. Necháme to uzrát takzvaně. Hele. Tak snad to bude stát za to, Davide.
3: Šel lovit a nakonec byl loven. Mladík z amerického Wisconsinu vyrazil na lov krocanů, napadl ho ale hladový rys. Nakonec vyvázl jen s poškrábaným ramenem, krocana ulovit nedokázal.
0: Stálo to za to.
3: Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Česko má za sebou další maraton. Během včerejšího závodu v Praze ošetřili záchranáři na 160 lidí z celkových 12 tisíc. Z vítězství se raduje Etiopan Tsegu s časem 2 hodiny a 5 minut.
4: Já jsem to včera sledovala, bylo to neuvěřitelný. Neuvěřitelný výkony, takže moc gratulujeme nejen teda výherci vlastně, ale teda všem zúčastněným, protože v tom pařáku. Wow.
0: Já si myslím, že to je docela trapný jako.
4: Jako trapný.
0: No tak zaběhl za kolik? Za 2 hodiny a 5 minut?
2: A 51 vteřin.
0: A 51 vteřin, tak minulý týden padl světový rekord. Běžec z Keni ho zaběhl pod 2 hodiny, takže...
4: Míšo, příští maraton je tvůj, doufáme.
2: Ty bys byl mezi těma 160 hospitalizovanýma spíš asi.

0: kamarád Be Mine.
1: Jak už jste dneska mohli slyšet, tak my celý týden soutěžíme v rychlý pětce o víkendový pobyt v hotelu Rezidence Vogelsang v Kašperských horách. No a dneska vyhrál Míša, který byl z té výhry fakt nadšený, a my jsme teďka normálně dojatý, protože on nám ještě poslal nádhernou zprávu, jo.
2: To je naprosto neuvěřitelné, jestli dovolíte, já ji přečtu. Moji milí šampioni, vůbec netušíte, jakou jste mi udělali obrovskou radost. Už jsem doma, chystám se po noční jít do Pelechu, ale když mi z vaší soutěže tak bije srdce, tak asi těžko dneska usnu. Do toho mi chodí jedna zpráva za druhou s gratulacemi, což jen dokazuje, kolik máte věrných posluchačů doma, v práci, na cestách i za volantem, zkrátka všude. Mám vás všechny moc pozdravit od všech hasičů z letiště Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy se vzkazem, že jste nejlepší rádio. Mějte se co nejlépe, dávejte na sebe pozor na cestách a klidně se za náma někdy stavte na kávu, pokec, čumendu nebo jen tak, až pojedete kolem nebo poletíte od nás někam na dovolenou. Jste srdečně zváni. Ještě jednou vám moc děkuji. Moc si vážím vašeho dárku, přání a výhry. S přátelským pozdravem, hasič Michal z Březové.
1: Hasiči jsou prostě frajeři a srdcaři, tohle je nádherný.
2: Já mám radost. Já mám takovou radost, že máme takový skvělý posluchače, protože my si moc dobře uvědomujeme, že bez vás by to nešlo. Mimochodem k těm hasičům, jo. Dneska je svatý Florián, patron všech hasičů, tak na dálku zdravíme všechny hasiče, vás, kteří se o nás staráte a dáváte na nás pozor. Tak za malou chvíli, pro hasiče, pro všechny, kdo jste u rádia, Miles Smith, taky Offenbach a Norma Jean Martin. Tak děkujeme a hezké ráno přejeme.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
4: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
12: Under Armour makes you better.
13: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Stavebniny Dech přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dech Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dech Foam zdarma. Více na Dech.cz.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID.Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: 21, přejeme hezké ráno.
1: Na Hit Radio pokračuje soutěž s Tesco Mobile, ve který si můžete vyhrát smartfony pro naprosto celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je týdenní výhra, ale vy můžete soutěžit i o denní výhru, což jsou karty, sury karty. No a co musíte udělat? Poslat nám na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám tentokrát poslali vaši prarodiče.
0: Mně přijde naprosto geniální označení sury karty. To je fakt skvělý. Nicméně denní výhru, kromě toho teda, že dál soutěží o tu týdenní, si od nás převezme Renata. Ta nám poslala SMSku od babičky. Napsala: ahoj, jak se vede? Nám nic moc, děda opravuje pojistky a zatím nefunguje nic. Sedím tu po tmě a čekám. Kdybychom se do rána neozvali, zdědíš všechny hrníčky.
1: Ale to je sakra dobrý dědictví. Hrníčky po babičce, ty jsou vždycky nejkrásnější.
0: No jasně, tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát hru sury karty, anebo parádní 4 telefony, nebo každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio Vysočina.

0: This is what it feels like. Oh, without you now, this is what it feels like. 8:57 posloucháte Hit Radio a tak trochu to vypadá, že my musíme skončit.
1: Dneska jsme například zatleskali hasičům, kteří zachraňují České Švýcarsko, ale samozřejmě nejenom těm, prostě všem. Taky jsme probrali třeba to, jaký specifický věci bychom o sobě napsali do seznamky, protože to je teďka trendy být přehnaně upřímnej. Těm našim věcem bych se nevracela, to byl dobrý bizár.
0: No, kdybyste si chtěli taky připomenout unikátní výkony Jiřiny Bohdalové, která včera slavila 95, tak můžete, vzpomínali jsme na ní. Tak kdybyste si chtěli dát repete dnešní snídaně, můžete jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, kde najdete i právě ty věci, ke kterým jsme se přiznali my, co bychom napsali do seznamky. No a Jasmin usnula v kině. Jasmin usnula v kině, asi prýma film, já na magnetický rezonanci, no a u jaké netradiční činnosti jste usnuli vy, to víme, na tanku nebo během milování, bylo toho spoustu.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak děkujeme za dnešní ráno a těšíme se na vás zítra v 6.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký pondělí, zvládněte to, čus.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Humpolci v Kletečné je uzavřený most přes Jankovský potok z důvodu rekonstrukce, tak s tím počítejte. Jiné dopravní komplikace hlášené nemáme. Každopádně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
5: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
8: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
7: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
8: Café-gusto.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Neděle byla zatím nejteplejší den letošního roku. Nejvíce naměřili v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku 29 stupňů. Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a dorazit by měly přehánky a lokálně i bouřky. Hasiči připomínají význam bezpečnosti při práci. Podle nich nejde jen o legislativní pravidla, ale o každodenní realitu a nutnost při zásazích. Co všechno musí dodržovat, řekne mluvčí hasičů Václav Pilný.
11: Standardem je používání ochranných prostředků při všech činnostech, od zásahů přes výcvik až po údržbu techniky. Samozřejmostí jsou ochranné oděvy, rukavice, ochrana zraku i dýchacích cest. Ať už jde o zásah nebo běžnou práci na stanici, vždycky platí minimální standard ochrany, ten nelze podceňovat.
10: Hasiči se zároveň aktivně podílejí na vývoji nového vybavení. To je dnes lehčí, odolnější a poskytuje vyšší komfort. Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje. Řekl to premiér Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Zelenský později označil schůzku za produktivní a poděkoval Čechům za podporu. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek naši přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem.
3: Tak dnešní den bude hodně horký, 24 až 27 stupňů odpoledne. Převládat bude oblačno, někde i polojasno a užívejte krásné pondělí, třeba i s Hitrádiem Vysočina.
9: Hitrádio Vysočina.
3: Protože my pro vás máme další hity pro lepší náladu, třeba bude David Guetta, taky Fergie, s vámi je Markéta Zušťáková, tak

Za námi David Guetta na Hit Rádiu Vysočina, je 9 hodin a 13 minut. Tak už máme květen, ale pojďme si trošku ještě zrekapitulovat duben na Vysočině, na silnicích. Nejkritičtější den v dubnu bylo 13. Celkem se za celý měsíc stalo 252 nehod, což je o 14 víc než loni. No a celková škoda asi 25 milionů korun, což je hodně, a zemřeli dva lidé. Taková je statistika za duben. No a je tu nový měsíc, myslím si, že bychom to mohli vylepšit. Přeju nám všem žádné bouračky a samozřejmě samou pohodovou jízdu. No a k tomu vám teď zaspívá na Hit Rádiu Vysočina Marek Ztracený.

0: Tohle byly Milky Chance na Hitrádiu Vysočina. Tak dneska, v pondělí 4. května, maturanti píšou didakťáky a píše ho i moje neteř, tak samozřejmě strašně držím pěsti, úplně všem. A je mi jasný, že nikdo z rodičů ani v tuhle chvíli nemůže pracovat, protože oni taky drží pěsti. A teď čekají, až jim ty jejich maturanti napíšou, zavolají a tak, tak určitě to dobře dopadne. Na Hitrádiu Vysočina už za chviličku třeba i pro všechny maturanty Medúza.
1: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
2: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
1: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
2: No vidíš, staví celý barák, tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
3: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
5: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Bellissima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Plzni Hradišti za 5 milionů 650 tisíc korun, byt 2 plus 1 v Teplé u Chebu za 1 790 tisíc, pozemek k bydlení ve Chmelíku na Svitavsku za 1 995 tisíc, rodinný dům v Libušíně u Kladna za 12 milionů 998 tisíc a rodinný dům v Karlových Varech Dvorech za 9 milionů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích našich vinařů. Vlková věž je pro vás otevřena již od dubna. František Koudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.
15: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Mark Ronson a taky Miley Cyrus. A tady je pozitivní minutka na Hit Rádiu Vysočina. Máme za sebou prodloužený víkend, který byl plný sluníčka, výletů, taky zážitků. A dobrá zpráva je, že tento týden nás to čeká zase. A já jsem teda jenom chtěla říct, že kdyby náhodou nějaká politická strana dala do svého volebního programu 4 dny práce a 3 dny víkendu, že bych je rozhodně volila. A co vy? No a teď už jedna srdcovka od kabátů na Hit Rádiu Vysočina. Tady ji máte, která nás má nalákat. Samozřejmě na další srdcovky, ty startují i dneska po 12. hodině s Jirkou Plnářem. Tak si je v našem vysílání nenechte ujít.

0: Vysočina.
1: Tohle byl Benson Boone na Hitradiu Vysočina. Užili jsme si sluníčka, ale zahrádkáři netrpělivě vyhlíží déšť a i toho bychom se tento týden asi měli dočkat. Nejvíc teda bude pršet na západě Česka. Jak upozorňuje Český hydrometeorologický ústav, tak často půjde o přehánky a bouřky, které mají jako lokální charakter a mohou být místa, kde ani tento týden pořádně nezaprší. Já se trošku bojím, že Vysočina mezi ně bude patřit. No, tak uvidíme, nebudeme teďka nic předjímat, počkáme si na ten déšť a třeba se budeme i radovat. Tak zůstávejte s Hitrádiem Vysočina, za chviličku třeba Justin Bieber.
2: Hitrádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Porta Doors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojmské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
6: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
7: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: NHR.cz
13: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
14: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
14: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v Holíkově ulici probíhá rekonstrukce kanalizace a komunikace je tady neprůjezdná, tak si dávejte pozor a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
10: On air.
11: Online.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšířuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne dva ze Slovenska. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
13: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
12: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1. Po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri.
0: Tak dneska bude oblačno, polojasno a pozor, může se k večeru objevit i nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Teploty 24 až 27 stupňů.
10: Hit Radio Vysočina.
0: A já mám pro vás pozvánku, pokud už si plánujete v kalendáři, co třeba budete dělat na Den dětí, tak já bych věděla, buďte s námi.

0: Rádiem Vysočina.
1: Sobotu 30. května pro vás mám pozvánku na dětskou arénu s Hitrádiem Vysočina. Tak přijďte oslavit Den dětí a přitom třeba i nakouknout v rámci dne otevřených dveří do arény, třeba i na střechu, na běžecký ovál. Připravená tam bude i akční zóna, sportovní zóna, třeba i tvořivé dílničky pro vaše děti. No a pozor, od 13 do 18 hodin bude ten dětský program, ale po 18. hodině koncert kapely Oči a také světová premiéra seriálu Na dně na led obrazovce. Bude to velké, vstupné je zdarma, tak určitě doražte.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.

0: Co se děje na Vysočině?
1: V rámci celostátní akce Dne otevřených mlýnů můžete přijít v sobotu na Větrný mlýn v Třebíči. Čekají vás komentované prohlídky ve 13 a ve 14 hodin a taky se budou točit lopatky mlýnu, a to ve 13.30 a 14.30. A vstupné je zdarma. No a v neděli přijďte na další zápas amerického fotbalu. Hrát se bude v Jihlavě na stoupách od 16 hodin, a to proti týmu Přerov Mamec. Takže si to užijte, přijďte zafandit.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Fizomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá baláda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Běž se s ním zase učit ty.
6: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
5: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
6: Tak zařídíme doučování.
7: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Některé večery s vámi zůstanou ještě dlouho poté. 7. května vystoupí v hotelu Kouty Petra Habková. Recitál Já ráda vzpomínám. Písně, osobní příběhy, mluvené slovo. Večer, který pohladí na duši. Hotel Kouty ve čtvrtek 7. května od 7 hodin. Těšíme se na vás.
12: Březová! Mami, ty jsi hvězda. Ten víkend v Březové bude super. Březová!
13: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
14: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
0: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zaspíval Ed Sheeran na Hit Radio Vysočina, teď jeden návrat do roku 1992 za písničkou How Do You Do od Roxette. Ježíš, na ní se těším, strašně dlouho jsem ji neslyšela, mám ji ráda. Každopádně je to taková pozvánka i na Hit Radio Classic, to vás čeká dneska po 18. hodině právě na Hit Radio Vysočina. Jsou to písničky, a to nej z 80., 90. a milénia, takže tam Roxette rozhodně patří, tak se pojďte navnadit i na večerní poslech.

0: Ranní dopoledne s Hitradiem Vysočina. Představte si to, že jedna studie potvrzuje, že nejsilnější přátelství vzniká, když nesnášíte stejné věci a lidi. A to je podle mě pravdoucí. Vemte si to třeba v práci, když nesnášíte společně s kolegy svého šéfa. Jo? To se utvoří takový pouto, takový přátelství. A nebo třeba ve škole, když nesnášíte společně nějakého učitele, že jo? Hele, známe to asi všichni. Na Hitradiu Vysočina za chviličku třeba Disturbed.
1: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák Stelče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
2: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindl X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku v Hybrálci je uzavřená silnice 3. třídy z důvodu opravy povrchu vozovky, takže počítejte s tím, pozor na to, a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. KuchyneIN.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky. Letos k nim půjde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Mobilní aplikace Po stopách Karla Čapka přidává další trasu. Nově nabízí vycházku se 16 zastaveními po Praze a dalšími dvěma místy ve středočeském kraji. Pokračuje ředitel památníku Zdeněk Vacek.
9: Nová trasa propojuje Prahu se středočeským krajem a ukazuje Čapka nejen jako světového spisovatele, ale i jako člověka pevně spjatého s konkrétními místy a příběhy.
8: Vycházkové trasy jsou přizpůsobené i dětem a jsou v českém i anglickém jazyce. Německý minister vnitra trvá na zachování hraničních kontrol, i když do Německa přichází méně migrantů. Řekl to v rozhovoru odvysílaném stanicí ARD. Německo kontroluje od září 2024 celou svou pozemní hranici. Hranici s Českem už od roku 2023. Radek Faxa, hokejový nároďák, neposílí. Útočník Dallasu nedostal svolení klubu připojit se k reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu.
0: Pojďme mrknout na počasí. Dneska převládat bude oblačno, někdy i polojasno a později odpoledne a večer může se objevit nějaká přeháňka, třeba klidně i bouřka, aby taky ne, když dneska odpoledne teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů. V noci převážně polojasno a teploty 14 až 11.
6: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková. Přeju vám krásné a pohodové pondělí s námi a tady je třeba zpěvačka Pink.

Za námi Florida na Hit Radio Vysočina. Taky hlava bude špičkou v republice. To je co? Zajímá vás v čem? Díky svému vozovému parku. Proběhne totiž modernizace, jak dneska píšou v Jihlavské Drbně. Na konci léta čekají hlavu 3 nové parciální trolejbusy. Před Vánoci přibude dalších 6 parciálních a 6 standardních trolejbusů. A ještě 4 vozy potom dorazí v únoru příštího roku. A tím se právě dostane Jihlava na špičku v Česku. Já se teda přiznám, že jsem si musela najít, co to znamená slovo parciální. A už to vím. Je to hybridní trolejbus, co je schopný jet pod trolejovým vedením, ale i mimo něj díky trakční baterii. Takže teď už všechno víme, teď jsme prostě informovaní a teď se taky můžeme stát tou špičkou v Česku. Takže gratulujeme, no. Ještě není jako úplně dokonáno, ale bude. Dino Rodgers D'Agostino, tak to je další muzika pro vás a přejeme vám krásné pondělí.

0: pondělí 4. května a právě dneska je den hasičů. Já myslím, že si za poslední dobu docela mákli hasiči, protože požárů v Česku a dokonce i tady na Vysočině bylo hodně. Doufejme, že zaprší a že to bude malinko lepší. Takže jsem si tak říkala, jak nejlíp oslavit den hasičů. Že prostě dneska nebudeme volat, že jim necháme volno. Tak co, zvládneme to? Hit Radio.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
14: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
15: Jihlavská politechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu politechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
16: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: 11 hodin 34 minut je pondělí a my si teď jdeme zaspomínat na víkend, kdy jsme se vraceli k ránu domů, jako kdyby to bylo z písničky od kapely Vohnout. Tak co, měl někdo takový zážitek? Pojďme si zaspívat a pojďme už taky myslet pomalu, ale jistě na další víkend.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pož.

0: Tohle byla Sia na Hit Radio Vysočina. Dneska ty odpolední teploty vyšplají hodně vysoko, klidně až přes 25 stupňů. Venku takovýhle krásný počasí, to už samozřejmě přeje grilovačkám, tak snad jste o víkendu nějakou stihli, a nebo já nevím, já si myslím, že nemusí být grilovačky jenom o víkendu, jako ono se to dá zvládnout klidně i v týdnu, takže třeba zrovna dneska by to šlo. Každopádně, my vám dneska hrajeme i k obědu po 12. hodině na Hit Radio Vysočina srdcovky, tak si dejte klidně nějaký grilovaný masíčko a poslechněte si písničky, které milujete a který si budeme pouštět, protože by byla strašná škoda na ně zapomínat. Tak nás laďte, krásné pondělí, já se loučím a přeju vám krásný zbytek dnešního dne. No a zítra v 9, ahoj!
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
2: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
1: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
2: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
3: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: Proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
11: Myslíš jako mačkání a beďaru?
10: No, tak nechci.
11: No, tak jsi mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo? Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stok, stoky a teďka vlastně on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
7: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně
11: velkýlka. Takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. A v tuto chvíli máme pro řidiče dobré zprávy. Nikde nemáme hlášené žádné nehody ani jiné vážnější potíže, tak i nadále přejeme šťastnou cestu. A kdybyste věděli o nějakých komplikacích, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
2: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
3: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejpozději dnes musí podat daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Delší dobu na odevzdání mají ještě ti, kteří využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny píšou odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Vláda projedná opětovné zavedení EET. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a takzvané školkovné. Teď ještě pohled k nám.
1: Pozastavená stavba kolejí Jihlavské vysoké školy může pokračovat. Úřad potvrdil platnost stavebního povolení. Rozhodnutí je pravomocné a nelze se proti němu dále odvolat. Budova mezi Fricovou a Tyršovou ulicí má nabídnout ubytování pro 200 studentů. A připomenu, že práce provází spory dlouhodobě, proti ní jsou i někteří obyvatelé domu v okolí.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Dnes opět na Vysočině naměříme vysoké hodnoty. V maximech se teplota dostane až k 27 stupňům. Odpoledne bude také převládat oblačná obloha a objevit se může i nějaká ta přehánka.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: 12 hodin, 2 minuty, přeju pohodové pondělní poledne. Srdcovky jsou po třech dnech zpátky. Stýskalo se vám? Mně jo. A jestli se vám stýská i po tom letním prodlouženém víkendu, tak chápu. Bylo to krásné. Zpátky vás vzít ale neumím. Bohužel. Co ale umím, tak to je přenést vás v čase do jiné doby, která byla taky skvělá. I když trochu divoká.
0: Hit Rádio Vysočina.
7: Začínáme v 90. v době, kdy jste klidně mohli tančit na diskotéce, jak jste chtěli, protože vás u toho nikdo nenatáčel a z vaší ostudy se druhý den nestal virál na internetu. To je možná ten skutečný význam svobody 90. let. Tak tady jsou na Hit Rádiu.

0: MC Sar a Real McCoy. Runaway, rok 1994, je to možný? Jak to uteklo? Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Opět si dáme 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. pak bude na vaše přání. Dneska máme pondělí, Lucie ve zprávách tak mluvila o tom, že dneska začínají maturity na středních školách státním testem z matematiky. Hrozný, mám úplně husí kůži. Ale tak je to zase hezký téma do našich srdcovek. Vzpomínky na maturitu. Z čeho jste maturovali vy? V jakém to bylo roce? A máte nějakou vtipnou příhodu? Je zajímavý, že jsou lidi, kteří si dodnes pamatujou otázky, které se vytáhly. Patříte mezi ně? Já taky. Je to bizár. Já nejsem schopný si zapamatovat dvě věci, pro které mě pošle moje paní do obchodu, ale že jsem měl z angličtiny otázku na politickou situaci a zeměpis Velké Británie, tak to si pamatuju doteď. Tak co? Jak jste na tom vy? Dejte vědět na 777-937-777. Na co si vzpomenete, když se řekne vaše maturita? A kdy to bylo? Dejte vědět, pište zprávy, klidně volejte hlasovky nebo posílejte a my si dáme další srdcovku. Tentokrát z roku 1984. Mike Oldfield.

0: Dnešní třetí srdcovka na Hit Rádiu je z roku 2004, kdy naposled jste slyšeli virtuální duet od Tata Boys. To je nádhera. Do pondělí může být opravdu krásný, když budete poslouchat srdcovky Hit Rádia. Kolik máme hodin? 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Stejně virtuální duet od Tata Boys, když posloucháte ten text, tak to je prostě opravdu dokonalý pohled do té virtuální minulosti a především vzpomínka na ICQ. Já se vsadím se s váma, že nenajdete ikoničtější zvuk ze začátku milénia, než je tenhle. A jestli jo, no tak dejte vědět, jo, třeba o 10 dřepů se můžeme vsadit. Každopádně, to je tedy rok 2004, v srdcovkách si dneska povídáme o vašich maturitách, z čeho jste maturovali a jestli si to i po těch letech pamatujete. A tohle je nádherná zpráva, která mluví za všechno. Ahoj, zrovna 23. května máme sraz po 40 letech od maturity a pamatuju si to dodnes. Z češtiny otázka číslo 30, tvorba českých spisovatelů pro děti a mládež, němčina Der Burg Křivoklád a z ruštiny to byl Posle velikoj otečestvěnoj vajny a z organizace zahraničního obchodu druhy obchodních smluv. Zdraví Pavlína, tak to je neuvěřitelný. Po 40 letech a pořád to tam je, co? Minimálně teda jenom ten název té otázky, ale co k tomu, to už je ve hvězdách. Jo, svět se mění, ale vzpomínky zůstávají. Možná i o tom zpívá Tupac. Changes, další srdcovka.

0: na první pohled, tak věříte i v lásku na první poslech. A tohle je přesně ten hit, do kterého se zamilujete, když ho slyšíte úplně poprvé. Francouzští Lahu.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Lahu. OK, zkuste si to říct se mnou. 3, 2, 1, teď. Lahu. No a vidíte, umíte francouzsky úplně jak nic, to je pondělí, co? Le pondělí. 12 hodin 25 minut, posloucháte Le schrcovky a my můžeme si dát další schrcovku, která bude na vaše přání. Tak a já to nechám.

0: se mi nic nestalo a pak šup, hezky při maturitě. Jinak dopadla dobře čeština, angličtina, matika, fyzika, ale absolutně nic nepamatuju a nejsem schopná doučit nebo vysvětlit něco svým dcerám. Hezký den, Klára, krásný. Jo, věřím, že i vy si pamatujete, z čeho jste maturovali, dali byste možná dohromady i ty otázky. Klidně dál pište na 777-937-777, jaká tenkrát byla pro vás maturita. No a zároveň napište mi rok, ve kterým jste maturovali a já zkusím ten jeden rok vybrat a najdu nějakou srdcovku, která vyšla ve stejném roce, jako jste vy vyšli ze střední školy. Už za chvíli srdcovka na přání tady na Hit Radio.
1: V Třebíči jsme otevřeli již druhou prodejnu pro doma, nově zaměřenou na střechy. Navštivte 14. května od 9 hodin, den otevřených dveří v ulici Táborská 306. Čekají vás prezentace našich dodavatelů a za nákup nad 500 korun dárek, láhev, vína. Prodoma.cz. Prodoma.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. květnovou sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky jsou téměř u konce, je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a tentokrát se vydáme do roku 1999. To je rok, který jsem vybral ze všech zpráv, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Ptal jsem se na rok, ve kterým jste maturovali. Takže pokud jste maturovali v roce 99, tak to byl vlastně jako dost ikonický rok na maturitu. Poslední rok v tisíciletí, poslední rok před údajným blackoutem a koncem světa, poslední rok, kdy na maturitní vysvědčení byl letopočet s jedničkou na začátku. Takže, jak říkám, opravdu velmi ikonická doba. No a stejně tak, jako se pro vás stala maturita nezapomenutelnou událostí a možná, že jedním z největších životních okamžiků, tak Lou Bega vydal v tomto roce jeden z nejlepších letních hitů na světě. Možná jste si mysleli, že to je mnohem starší věc, ne? Je to rok 99. A i tenhle ten hit, stejně tak jako vaše vzpomínky, dodnes nemůžeme dostat z hlavy. Tak si ho pojďme dát. Srdcovka na přání, rok 1999. Lou Bega a Mambo Number 5.
2: This Mambo Number 5.
0: Teď jsem to říkal.

0: Hit Radio, pondělní srdcovky jsou za námi, je pořád ještě čas oběda, 3:15 aktuální čas, takže k obědu vám ještě naservíruju taky něco dobrýho z hudby. Pokud už jste se z oběda vrátili zpátky do práce a úplně se vám nic nechcete dělat, tak je to úplně pochopitelný, je pondělí, tak pokud budete brouzdat na internetu, koukněte na web hitradio.cz, tam si aspoň v klidu můžete pročíst, jakým způsobem se můžete zapojit do hry, kdy tento týden vám mezi 12. a 15. budu rozdávat 10 000 korun na nákup, no a zároveň se můžete dostat i do hry o velké finále a to jsou prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Takže podrobnosti na webu hitradio.cz a tady ve vysílání Hitradia ještě do 13. hodiny například Rose a Bruno Mars, aby jsme si ještě užili trošku toho teplíčka, dokud venku neprší. Tak krásný pondělí, buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Některé večery s vámi zůstanou ještě dlouho poté. 7. května vystoupí v hotelu Kouty Petra Habková. Recitál Já ráda vzpomínám. Písně, osobní příběhy, mluvené slovo. Večer, který pohladí na duši. Hotel Kouty ve čtvrtek 7. května od 7 hodin. Těšíme se na vás.
10: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
11: Březová! Znáte legendární resort Březová? Březová!
12: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít.
11: Březová!
13: Mrkni teď na resortbřezová.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

0: Miraj a Trips na Hit Rádiu ve 12 hodin 59 minut. Nejvyšší čas dát si další zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně jede vše tak, jak má. Připomínám tak jedoucí vozidlo u držby na dálnici D1 ve směru na Brno. A to mezi kilometry 172 až 176. Kdybyste i vy o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně.in.cz.
3: Běž se s ním zase učit ty.
2: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
3: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
2: Tak zařídíme doučování.
4: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Danková. Europoslankyně Jana Nagyová je vinná. Soud dnes rozhodoval v kauze Čapí hnízdo za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jí uložil tříletou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. V kauze je obžalovaný premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušené. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze, na ní v závěrečném schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Běžná poslanecká schůze začne zítra odpoledne. Nemoc špinavých rukou není jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
5: Nejlepší prevenci je proto dodržování pečlivé hygieny. A teď ještě pohled k nám.
7: V Kamenici nad Lipou během května vypuknou rozsáhlé opravy Štítného ulice. Ta patří mezi nejfrekventovanější ve městě. Stavební práce budou prováděné po etapách. V květnu a v červnu se bude pracovat na vodovodním řadu. Od července do října přijdou na řadu chodníky a oprava komunikace. Práce skončí v říjnu a přinesou omezení.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Odpoledne bude na Vysočině převažovat oblačná obloha, objevit se může i nějaká ta přehánka, ale to jen ojediněle. A maximální teploty ze 27 klesnou noci na 14 až 11.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Jedna hodina odpoledne, možná ještě pořád jste na obědě, tak to vám přejeme dobrou chuť a já využiju, že Lucie tady se mnou ještě pořád ve studiu, protože my jsme se tady tak trošku jako chytli do menší diskuze a vás teď potřebuju k tomu, abyste dosoudili, kdo má pravdu. Smažený sýr, ten zbožňujeme všichni, jo?
5: Je to tak.
8: Super. A teď pozor, ale z jakýho sýra? Já prostě říkám Aidam.
5: No já jsem na první dobrou, ale když jsi se mě na to ptal, řekla Gouda, protože no. Mě ta Gouda chutná víc. Ale vím i o lidech, kteří si rádi takhle udělají smažák z čedaru například.
8: Jasně.
5: Což jsem taky zkoušela a vůbec to není marný.
8: Jo, ale prostě Aidam je Aidam.
5: No,
8: prostě. Aidam versus Gouda, jo.
5: Já hlasuju pro Goudu, když bych se měla vybrat, tak bych si dala radši Goudu.
8: Já to nechápu, protože to je prostě žlutý, není to dobrý, netáhne se to tak dobře jako
5: ale
8: ten Aidam. Není tak slaná, no úplně.
5: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady no. V rádiu, tak ho jíš studený a to se ti potom netáhne žádný sýr. Ani Aidam, ani Gouda a podle mě ani nic dalšího.
8: To už je moc podrobností, Luci, to už ne.
3: Hit Radio Vysočina.
8: Dobrá, tak co vy na to? 777-937-777. Je vám to úplně jedno, anebo jste tým Gouda nebo Aidam?

0: Lion Pain, Rita Ora, posloucháte Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě a máme tady obrovský dilema. Nakonec se to my jsme se tady rozhádali opravdu celý patro. Úplná banální věc, jestli smažený sýr z Idamu anebo z Goudy, jo? A teď to tady tak vypadá, že se tady fakt všichni jako dohadujou, říkají si různý argumenty. Tak já to strašně rád budu řešit i s váma tady ve vysílání. Já jsem prostě tým Idam, jo? Mám tady spoustu zpráv, kde mi píšete jedině Gouda, tady třeba Eva píše, za mě jedině 48% Gouda, pro mě to velký luxus, krásně se táhne. Pojďte mi to vyvrátit, prostě napište mi ty jasný důvody, proč by to měla být Gouda. Jinak děkuju vám ostatním, kdo píšete třeba tady jako Jirka, hle, jasně, jedině Idam, jako Idam. Gouda OK někdy, ale Idam nenahradíš, zdraví Jirka. Samozřejmě, výborně, super názor. Ahoj Jiřo, jedině Idam na 100%, teď si mě navíc naladil tak, že asi bude k večeři, zdraví Petr z Březnice. Není záč, rádo se stalo, taky bych si ho dal. Čauky rádio, já osobně teda smažený sýr nemám ráda, ale můj muž má rád Idam. Sám asi si nejlepšího chlapa na světě. Gratuluju. My jsme národ smaženýho sýra. Prostě jako jo. No, mám tady hlasovku, tak uvidíme, co tento názor.
1: Ahoj Jirko, pokud se budeme bavit o smažáku, tak já jsem tým Gouda.
0: Ne.
1: A nebo když už Idam, tak 45. Prostě musí, ten tuk je nositelem chutí. Co si budem? Z 30 Idamu nemám takový požitek. Takže Gouda nebo 45 Idam.
0: OK, dobře, beru, ano, taky názor. Já dělám dvoubarevný. Místo jednoho bloku dám na sebe na střídačku plátky Goudy a Cheddaru. Je to víc práce, ale když pak vyteče ten dvoubarevný mix, je to parádní. Víťa, taky zajímavý. A co je tohle? Míra, já jedině smažený hermelín, ale když není, tak Goudu. Ale taky jako Míro. Hele, tenhle názor neberu, jo. Jestliže jedině smažený hermelín, tak vůbec nevíc je smažený sýr. Jo, teď se baví dospělí, teď dát hermelíny pryč, smažený nivy a tak, to prostě není smažený sýr tady v Česku. Jo, Idam nebo Gouda. Jestli tady mám i nějaký kuchaře, co máte třeba teď krátký týden a dneska máte volno, dejte vědět, zavolejte 777 937 777, co je lepší, Idam nebo Gouda? A proč Idam?

Dan Barta on my head. 13 hodin 20 minut, posloucháte Hit Radio a řešíme zásadní problém, jestli smažený sýr s Aidamo anebo s Goudy. Jo? Mám tady strašně moc zpráv, tohle mě baví. Určitě Aidam, ale 40%, jasně. Mám tady dokonce zprávu, a to od kuchaře, píše kuchař Honza. Čau, jsem kuchař už skoro 20 let a v restauraci děláme vždycky Goudu, ale já si doma udělám Aidam. Víc mě baví ta struktura a tuhost sýra a i když není chuťově tak výrazný, tak jsem mistr na domácí tatarku a ta mi vynikne na Aidamu nejvíc. To je super. No a pak už jsou tady samý Goudy. No a další. A Gouda. Ale tohle je taky hezký. Hele, mně to je jedno, já mám ráda jakýkoliv smažák. Měla jsem už i z čedaru a taky byl výborný. Hlavně, když se pěkně táhne. Ahoj Ivona. Tohle je taky super. Jestli Gouda nebo Aidam, je mi šumák. Důležitý je, že ho někde udělá pro mě k večeři. To je taky krásný. Ano, kombinace 4 druhů sýra, zajímavý, možná jako do, třeba necháme si to na zítra. Jirko, Aidam 30% je pro mě prostě umělá hmota. Nedá se to jíst, je to bez chuti a bez zápachu. Gouda je naopak krásně žlutá a prostě mňamózní. Jo, dobře. OK, dobře. Nebudu to vyvracet, ale furt si myslím něco jiného. Prostě ten Aidam za mě. Ten Aidam za mě, to je, jako legenda, jo. Hele, tohle je hezká zpráva. Tak když budeme zabíhat do detailu, tak jedině Aidam. V 70. letech to začalo Aidamem jako tradičním komunistickým sýrem obalovaným, tak nevím, proč by se to mělo najednou nahrazovat nějakýma tučnýma hnusama. Když si vzpomenu na chalupáře, jak se tam rozčiloval, že si myslel, že je to řízek, tak jedině prostě Aidam. Nevím, proč by se měla zaběhnutá klasika měnit v nějaké odpornosti. Amen! Tohle já podepisuju, děkuju za tuhle krásnou zprávu, tohle je jako fantastický. Teď mi tady ještě pípla v rychlosti jedna. Ahoj, na jiných rádiích se řeší politika a fotbal. U vás se v pondělí bavíte o smaženém sýru. Miluju to, jste nejlepší. Díky. A co byste taky v pondělí jako chtěli jinýho řešit, ne? Než žrádlo. Bože můj, teď je to nejhorší den v práci. O to je tady Hit Radio. OK, tak jo, pojďme udělat nějaký finální rezime, dáme si Shakiru a pak řekneme, co je lepší, jestli Gouda nebo Aidam. Teď máte poslední 3 minuty na to, abyste na 777 937 777 napsali, co vám

0: Shakira s hitem Zoo, u nás je to tady taky trošku teď jak v Zoo, tam se to na chodbě štěká jako psi, kvůli úplný blbosti, prostě kvůli tomu, že se bavíme o tom, jestli je lepší smažený sýr z Idamu anebo z Goudy. Je 13 hodin 25 minut a na Hit Radio je na čase, abychom udělali tečku za tímto tématem, za touto hádkou, a mám tady hlasovku, která možná nám to tečko rozčísne, jo, tak schválně.
1: Ahoj Jirko, tak za mě určitě Idam. Idam, jedině Idam a zase Idam. Ono totiž jde o to, že Gouda vznikla úplně jinak, že jo. Gouda byla totiž dřív takový jako krmivo pro psy, víš. Ale jde o to, že jsem to nechutnalo a zjistili, že to chutná lidem, tak to prostě začali prodávat, že jo. Takže za mě jedině Idam. Ahoj.
0: Výborně, tohle beru. Děkuju moc za tuhle hlasovku. Tak, je to jasný. Vítězí můj tým Idam. Děkuju.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: No, tak mi
4: no, tak jsi mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo? Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně
4: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
7: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
6: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
7: Café.gusto.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Sì, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
11: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
12: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
13: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
15: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
16: Jízdy na bobové dráze.
14: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
16: Soutěže.
14: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
16: A koncert Tomáše Kluse.
14: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
16: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
14: nhr.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ve 13 hodin a 37 minut. S váma Jirka Pelnář a já jsem rád, že vy jste zítra rádiem. Je pondělí 4. května. Ha! Páni, 4. května, to je strašný, to je fakt strašný. Tak si říkám, jak to teda bude? Bude David Pastrňák na mistrovství světa, nebo nebude? Já se přiznám, že by mě ani nenapadlo, že by tam nejel. Ale ono je to teď dost reálný. Ještě pořád neřekl, jestli pojede nebo nepojede. A to hrajeme první zápas už příští týden, protože už je 4. května. Národák bez pasty. Je to možný? My si snad ani nedokážeme představit. To už bych možná radši zkousnul i tu smaženou goudu místo Aidamu, jak jsme se bavili před chviličkou. No, budou to nervy. Týden nebo 2 týdny, 11 dní, abych byl přesný do startu mistrovství světa. Na druhou stranu i pasta je jenom člověk, co má za sebou brutální sezónu a hlavně doma malé dítě. A být s dětmi doma, když jsou malé, to vám nevynahradí ani 1000 gólů v NHL. Jestli máte malé děti, tak dobře víte, o čem mluvím, jak strašně rychle rostou a že vlastně ty pohádky před spaním jsou na tom stejně úplně nejvíc. Takže z lidského hlediska jasně, buď tam, buď doma, buď na dovolený, užij si to s rodinou. Z fanouškovského hlediska, to si děláš srandu, že nepojedeš, pasto. Boha jeho, my tě potřebujeme. No a tak otázka na vás. Má David Pastrňák právo říct ne? My jsme hokejový národ. My jsme nejlepší trenéři a koučové. My víme, jak se to hraje. My víme, jak se to má hrát. Má na to právo, anebo ne? Může zůstat doma, anebo musí říct nároďáku pouze ano. Dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777.
1: Jsem skoro

0: Dua Lipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 45 minut. Houdini to byl kouzelník, ale určitě ne takovej, jako je David Pastrňák na ledě. David Pastrňák možná nepojede na mistrovství světa, který začíná za týden. Co vy si o to myslíte jako hokejový národ? Má právo říct reprezentaci ne, když má rodinu? Máme tady hlasovky.
1: Ahoj Jirko, no jasně, že má právo říct, že nepojede. Každý má právo říct, že nepojede, když prostě má rodinu. Zdraví, poslouchat Pepa.
0: Díky Pepo. Co další hlasovka?
2: Tak já bych hlavně chtěl Pastrňákovi poděkovat úplně za všechno, co doteď pro reprezentaci a pro český hokej udělal, protože je to neskutečný borec. A na domácí mistrovství světa nám pomohl i ke zlatý medaili, takže za mě jako klobouk dolů před ním. Každopádně, když se vrátím k tématu, tak já si myslím, že na to být doma právo má.
0: Hezky.
2: Ale myslím si, že až od června. Mějte se hezky, ahoj.
0: Hezky kulantně řečeno. No tak jo, no tak stále jsme rozdělení na dva tábory, ne, tak samozřejmě my mu to přejeme z lidského hlediska, udělal i pro ten český hokej jako maximum. Je to skvělý. Bude nám tam samozřejmě chybět, když se rozhodne, ale myslím si, že nikdo mu to nebude mít za zlý. Kromě teda tady toho pána, co poslal tu hlasovku. Posloucháte Hit Radio, za chvíli DJ Antoine, The Beat Shakers.
3: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
4: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
3: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
4: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
5: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
10: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
11: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
12: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
13: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daniel Potter, hit Bad Day, tedy den blbec pro všechny, komu dneska nevyšla státní maturita z matematiky. I takový je někdy život. A my jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší nárazové zdržení hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol nebo na úrovni letiště na příjezdu dál do metropole. Jinak je Praha průjezdná v těchto chvílích bez zásadnějších komplikací. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info, dál volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů. V terénu jsou také 400 hasičů. Situaci stále komplikuje silnější vítr. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
10: To letecké hašení je podstatné pro efektivnost celého zásahu a toho, abychom pokud možno dnes dospěli k té lokalizaci, kterou bychom si přáli. Nasazujeme kvůli tomu maximální síly a prostředky, ale samozřejmě v tuto chvíli stále ještě není možné úplně tu situaci predikovat, jestli tomu tak opravdu bude.
1: Jak už zaznělo, cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda, řekla to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová. Návrh projednají teď poslanci. Kabinet má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Přišla vám SMS o dopravním přestupku? Tak je to podvod, varují předtím policisté z Vysočiny. Od čtvrtka zaznamenali několik případů. Ve zprávě internetový odkaz vyzývající k vyplnění údajů, jimiž se podvodníkům otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Na nic ale neklikejte, nic nevyplňujte. Policie nikdy tímto způsobem přestupky neřeší.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Na Vysočině bude převládat oblačno nebo polojasno, oblačnost bude částečně průsvitná, večer se mohou s menší pravděpodobností objevit přehánky nebo i bouřky a teploty do 27.
2: Jirka Pelnář, Hitradio.
0: Hrajete s náma hru o 10 000 korun na nákup a také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu? Ne? Velká škoda, protože už za chvíli tady budu mít první denní výhru pro tento týden, která získá speciální karetní hru pro celou rodinu a zároveň postupuje do velkého finále. Jestli s námi chcete hrát, pojďte právě teď na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Za chviličku Lady Gaga, právě teď Coldplay a Beyoncé.
2: Hitradio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio, Krištof, život je krásný, to je pravda a může být ještě hezčí, když si můžete dovolit si ho udělat trošku hezčím. A když jsme u toho, no tak posloucháte skvělý rádio, protože tento týden, už ve čtvrtek vám do mobilní aplikace Tesco Mobile může přistát 10 000 na nákup na prodloužený víkend, a to za jednu jedinou SMSku. Stačí se podívat do telefonu, co vám napsala vaše babička nebo děda, vybrat tu nejvtipnější a poslat ji přes formulář na webu hitradio.cz. A to je celý, nic víc. Tento týden máme tedy téma SMSky od prarodičů. Dnešní denní výhru, karetní hru Sorikarty, vytvořenou psychologem a odborníkem na zlepšení a prohloubení rodinných vztahů, získává Markéta a SMSka od její babičky. Je skvělá. Dobře, poslouchejte. Nezapomeň přikrýt tu buchtu, ať ti nestvrdne. Babi. Dokonalý. Tohle je prostě doslova babská rada na zlato, jo? Tvrdou buchtu prostě nikdo nemá rád. Tak, Market, gratuluju. Dalším výhercem zítra můžete být i vy. Ještě jednou. Zítra opět ve stejný čas mezi 12. a 15. a naše speciální hra, kterou hrajeme společně s Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A právě proto ve velkém finále přidáme k té v uvozovkách 10 000 ještě 4 mobilní prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. SMSky od prarodičů. Téma tento týden, podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Luis Capaldi a jeho nádherný hlas, hit Survive, tedy přežít. No, občas je náročný přežít v práci. Nejenom proto, že tam musíme chodit i v pondělí, ale i díky nápadům našich šéfů. Určitě jste si už několikrát v životě v práci řekli, že se váš šéf nebo celkově vedení prostě musel asi úplně zbláznit, co po vás chtějí, jo? Rád bych upřímně věděl, co se honí v hlavě skladníkům v IKEA, protože těm pořídili robotický brusle. Slyšíte správně, robotický brusle jmenují se Moonwalkers a jsou prý výkonnější. A teď, jak si to představit, jo? Normálně kolečkový brusle, víme všichni, jak to vypadá. A ty robotický, tak vypadají, hele, teď byly slavnosti svobody, jako podvozek z tanku na každý noze a... Díky jako tomu robotickému pohonu, tak člověk může chodit rychlostí až 11 km za hodinu. A to i s těžkou krabicí v ruce. Dobrý den. Zajímavý. Já bych si to chtěl vyzkoušet, to jako určitě. Ale mít tohle jako everyday na nohách v práci, nevím, no. Trošku mi to jako smrdí prací. Že tady už se člověk jako jen tak nezašije a nemůže se ulejvat. Tady to smrdí prací, nic pro mě.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
5: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Porta Doors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Kušner, Daylight, tedy denní světlo, to si ještě pořád užíváme, i přesto, že máme pocit, že v práci jsme často od nevidím do nevidíme. 14 hodin, 39 minut s váma Hit Radio. Tento týden tak už nám má začít pršet. Dokonce snad má pršet 3 dny v týdnu, takže ještě zítra by to tak nějak mělo jít, tak ještě tady dnes a zítra si to zkuste užít, to počasí, a pak si můžete vyrazit nakoupit v den, kdy teda bude naprosto šílený počasí venku, vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend, a v pátek, teď je ten den, teď je ten svátek, kdy v pátek bude zavřeno. Když se bavíme o konci práce, tak mě už to tady taky pomaličku tiká a dotikává. Za chviličku nás čeká 15. hodina a s ní dorazí naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Prodloužený víkend je za námi a byl tedy úplně úplňkový a báječný. A víte, co je na tom nejlepší? Čeká nás další prodloužený víkend a dokonce i další úplněk.
3: Probereme to dnes v odpolední show, mrkneme na to, kam vyrazit, a zkontrolujeme počasí. Máme za sebou nejteplejší den v roce, tak uvidíme, jak to bude dál. Těšíme se na vás už za malý okamžik.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední

0: David Guetta tedy svým Stones Rye. Tohle je přesně ta energie, kterou potřebujete na tu druhou pracovní polovinu pondělí. Já vím, že by jsme měli být teoreticky odpočatí po těch třech dnech volna, ale ne. Prostě pondělí je pondělí, je úplně jedno, kolik volna před pondělkem máme. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Ve 12 hodin začínají naše oblíbené srdcovky, tak si do té doby můžete rozmyslet, jakou srdcovku byste si chtěli zítra nechat zahrát. Do 15. hodiny ještě vybírám něco, co vás bude bavit. A to Aerosmith s hitem Crazy. No a pak to budeme pokračovat. Bavit vás bude i naše odpolední show. Tak se smějte.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: V Třebíči jsme otevřeli již druhou prodejnu Pro doma, nově zaměřenou na střechy. Navštivte 14. května od 9 hodin, den otevřených dveří v ulici Táborská 306. Čekají vás prezentace našich dodavatelů a za nákup nad 500 korun dárek, láhev, vína. Prodoma.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Sindel X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
8: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, tady jdem se na to podívat a na dálnici D1 směrem na Prahu máme stále kolony, tvoří se mezi kilometry 154 až 149 a dále taky mezi kilometry 128 až 126 a to ve směru na tu Prahu. A pozor taky na nehodu cyklisty v Pelřimově v Nádražní ulici. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Běž se s ním zase učit ty.
5: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
4: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
5: Tak zařídíme doučování.
6: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic. Aby učení nebylo mučení.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Kontroly na německých hranicích budou i nadále pokračovat. Uvedl to tamní ministr vnitra, který trvá na jejich zachování, i když do země přichází méně migrantů. Německo svou pozemní hranici kontroluje od září 2024. Hranici s Českem pak ještě o rok déle. Klatovy se chystají na květnové oslavy konce druhé světové války. Toto výročí si připomenou pestrým programem. Ten začne už zítra položením věnců. Čím bude den pokračovat, prozradí mluvčí města Radmila Nagovská.
9: V době od 12 do 13.30 hodin budou na Klatovském náměstí k vidění vojenská historická vozidla. Od 14 do 16 hodin zahraje na náměstí skupina Big Band z Klatov. Od 19 hodin zazní jazzové melodie v podání swing melody na Klatovské radnici.
0: Oslavy pak navážou v sobotu 9. května na Klatovském letišti. Velryba Timmy žije, píší o tom novinky.cz, podle kterých to potvrdila data z GPS lokátoru. Vypuštění mladého keporkaka nicméně někteří odborníci kritizují. Podle nich bylo chaotické a předčasné. Tenistka Kateřina Siňaková je opět světovou jedničkou v deblu. Návrat do čela žebříčku si zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Teplota na Vysočině na asi 23 stupních, maxima se mohou dostat ke krásným 27. A co se mraku týká, tak oblačnost bude částečně průsvitná, večer se mohou v západní polovině kraje s menší pravděpodobností objevit i přeháňky nebo bouřka.
7: Hit Radio Vysočina.
10: Krásné počasí a my vám přejeme krásné klidné pondělní odpoledne už, ano, snad doufáme, že máte po práci. Po tom prodlouženém víkendu to pondělí prostě bolí snad ještě víc než po tom klasi. Víkendu. Ale všechno to hezky probereme, i v této hodině se na to dostaneme. Za chvilku nakousneme taky dětskou arénu, která nás čeká teď už Imagine Dragons.

0: Rádiem Vysočina.
1: Ano, za měsíc, 30. května, se velká horácká multifunkční arena, tedy prostor před ní, v té ulici, tam se to uzavře a tam se to úplně bude hemžit všelijakými zónami a vybavením. No prostě bude to takový velký, velikánský den dětí, 30. května, dětská arena.
2: Což je vlastně důležitý vědět, protože možná naši posluchači jsou zvyklí, že probíhal dětský den na Letňáku a teď se musíme přeorientovat a přesuneme se k horácké aréně, kde vás čeká opravdu velký pestrý program, sportovní zóna, zóna objevitelů, tvořivé dílničky, den otevřených dveří, gastrozóna. Jako je toho opravdu hodně.
1: Ano, a my budeme u toho v rámci mediálního partnerství si společně právě s arénou užijeme tento největší zážitkový den dětí v srdci Vysočiny. Tak si to ještě jednou zapište hned takhle na začátku času dost 30. května. Počasí je tutový. To už je teď objednaný.
2: Jo. Snažíme se to domluvit.
1: Bude to krásný. Dalších mraky informací, protože tam toho bude opravdu hodně, tak najdete na našem webu nebo na webu horácké multifunkční arény. Případně se přidejte na událost na Facebooku, ať je nás tam co nejvíc. No tak se neskutečně těšíme.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak je toho hodně, máme tady nový týden, tak se na to pojďme zase podívat. A 7.5., což je vlastně ve čtvrtek, můžete vyrazit do hotelu Kouty od 7 večer na koncert Petry Habkové, tak zveme. A o den dříve ve středu od 15 hodin můžete vzít děti a s nimi vyrazit na tvořivé odpoledne do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. No a závěrem dvě sportovní akce. V neděli se hráči amerického fotbalu Vysočina Gladiators utkají s přerovskými Mamuty a hráči klasického fotbalu FC Vysočina zabojují v neděli proti Kroměříži. Tak určitě zveme a fandíme.
0: Ano, a další akce na našem webu kompletně hezky pěkně přehledně hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
2: Vysočina, tady jsme doma. Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
3: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
2: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
3: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
4: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě

0: vánoční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: nhr.cz.
4: Některé večery s vámi zůstanou ještě dlouho poté. 7. května vystoupí v hotelu Kouty Petra Habková. Recitál Já ráda vzpomínám. Písně, osobní příběhy, mluvené slovo. Večer, který pohladí na duši. Hotel Kouty ve čtvrtek 7. května od 7 hodin. Těšíme se na vás. Březová.
5: Starosto, mohl bys zase uspořádat nějaký zajímavý výlet. Březová.
6: Vezměte svůj klub nebo spolek do nejlepšího outdooru v Česku. Program s instruktorem i jídlo v ceně. Březová.
5: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: One, two, three, four.

0: Mark Ember na Hit Radio Vysočina za 5 minut přesně půl čtvrté. Taková melodie, která tak trochu zavání ještě tím prodlouženým víkendem, tou pohodičkou. A snad už máte po práci a máte taky pohodičku. Ještě, že tenhle týden je opět zkrácený pracovně a zase nás čeká prodloužený víkend, ale pojďme se pobavit. Market, pojď pochlubit se tím, co jsi zažila o víkendu.
1: Je, no tak mně to přišlo už v sobotu, že je neděle, protože jak byly ty čarodějnice, tak vlastně opravdu o ten den byl ten víkend prodloužený. V pátek už jsme měli v podstatě jako v hlavě sobotu a já říkám, hele, ale ona, vlastně v sobotu jsem si říkala, hele, a ona není neděle, ona je teprve sobota, ještě nás čeká den volna, no tak to je prostě krásný a je super, že to bude tenhle víkend zase. A čarodky, ty byly taky super, já jsem dávala na socky nějaký video z čarodějnic Brtnice, jak tam hasiči připravili fatru, nebo vatru teda. A bylo to super, bylo sice trošičku chladno, takže v 11 hodin už tam nikdo nebyl. Že ani já vlastně jako do půlnoci nevydrží, my jsme to tam pomalu zavírali. Ale u toho vohínku se to dalo, bylo to hezký.
0: Já tě sleduju na sociálních sítích a mám pocit, že tvůj víkend probíhal tak jako, že ti manžel nosil pivo.
1: To by mu šlo.
0: Máš reelsko, který začíná tím, jak ti nese pivo.
1: No, to je pravda.
0: A na mě to reelsko vyběhlo asi 3x. A já jsem si říkal, ta Market prostě neskutečně leje.
1: No, tak to bylo jenom to jedno reelsko. Protože my jsme pak v sobotu byli na Jalovci, tam se otevřel znovu, tak tam taky zveme a tam je taky krásně v přírodě. Je, bez tak jste taky byli v přírodě.
0: Naskok.
1: Marku, kde jsi byl ty?
0: Krátce.
1: Ty jsi smakal, vy.
0: Já jsem trošičku si dal jako do těla. No, Jalovec, to je jako Vysoký Jalovec, co se hodí ještě s tím pivem.
1: No, my jsme si po cestě zpívali písničku.
0: No, dejte vědět, jaký jste měli víkend vy, případně co plánujete dál. Tady už Indy Lab na Hit Radio Vysočina.

0: Silver Weissman na Hit Radio Vysočina před 3/4 na 4. A vzhůru na předpověď počasí, ta nás zajímá, protože máme za sebou nejteplejší den tohoto roku.
1: A to bylo včera. A v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňům Celsia. Takže oni, my jsme se tady minulý týden, Marku, bavili, že možná padnou i třicítky, tak to se teda nestalo. Ale i 29 mi přijdou docela vysoké. A rekord pro včerejší den zaznamenal 11% ze zhruba 170 stanic. No a vysoké teploty naměříme na Vysočině taky dneska až 27, zítra dokonce až 28. Tak by mě zajímalo, jak je u vás, kolik máte stupňů, co vám říkají vaše chytré telefony, nebo jestli máte doma ještě klasický teploměr.
0: My máme.
1: Máte?
0: Máme klasický teploměr a klidně nám dejte vědět, kolik ukazuje ten váš. Jsme na WhatsAppu 725 44 38 37. Já tady koukám na tu předpověď počasí, tak stále v platnosti výstraha meteorologů před požáry. A to je potřeba si i nadále dávat pozor, tak nějak hasiči s tím bojují a moc za to díky. No a ta dlouhodobá předpověď, co se týče toho počasí, přijde déšť. Vytoužený déšť. Dlouho jsme ho tak neočekávali, měl by přijít ve středu, pak taky ve čtvrtek. Aha. S tím přijde nějaké lehčí ochlazení. Pátek už ale polojasno a zase teploty okolo 20 stupňů. Sobota pod mrakem 20, neděle tam bude foukat ale 22 stupňů. Vypadá to zase pěkně.
1: No já jsem ráda, že zaprší, protože náš trávník už jako docela pláče. A kytičky taky.
0: Nenechte plakat trávník, je potřeba ho zalít a my posíláme další. Téla Farná, Miraj anebo Kaskáda. Už za chvilku.
2: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Jihlavská polytechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Miraj na Hit Rádiu Vysočina za 12 minut přesně 16 hodin. Aktuální čas a za chvilku taky další aktuální zprávy, je pohled na silnice, víme, kde to jezdí a připomeneme, kde to případně nejezdí. No a do té celé další hity Tommy Cash anebo právě teď Hozier. Tak hezké odpoledne.

0: Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou, za chvilku zprávy a teď společně mrkneme na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále pozor na dálnici D1 směrem na Prahu, kde máme kolony a komplikace. Na kilometru 149 havaroval kamion, kolona tam má asi 6 kilometrů. Další vás kvůli nehodě kamionu v pravém pruhu zdrží mezi kilometry 130 až 119. Tak opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
1: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Dnes vyprší termín pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v digitální formě. Lidé zároveň mají také poslední den na její úhradu. Odevzdání bychom neměli nechávat na poslední chvíli. Portál Moje daně totiž může být přetížený. Delší dobu na odevzdání přiznání do 1. července mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
9: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
1: Tým tvoří celkem 38 členů. Po velmi horkých a suchých dnech očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek. Nicméně zatím dál platí i výstraha před vznikem požárů. Český hokejový nároďák si dnes užívá zasloužený den volna. Už zítra se ale svěřenci kouče Radima Rulíka opět sejdou, aby dál pilovali formu na světový šampionát. Před sebou Češi mají švédské hry, které tak budou pomyslnou generálkou. Do turnaje naši vstoupí ve čtvrtek zápasem proti domácímu výběru.
10: Na Vysočině máme krásně, teploty do 27, k tomu fouká jen slabý větřík a nebe máme oblačné až polojasné, v noci pak teplota spadne na 14 až 11 a zítřek nám nabídne podobné počasí, jako máme dnes, a teploty do 28.
7: Hit Radio Vysočina.
0: No prostě parádní počasí pokračuje, my se podíváme na to, že byl úplněk a bude zase úplněk. Dva úplňky v jednom měsíci, to probereme za malý okamžik, taky bacha na SMSky pod vodný a mrkneme i na fotbal, bude toho víc než dost. Tak s vámi po 16. hodině Mára a Markéta, my posíláme další ty Jelen a nebo Cyril. Právě teď hezké odpov.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Jeleni na Hit Rádiu Vysočina. 16 hodin 10 minut, k tomu přejeme hezké odpoledne. A jednu šanci dát, jak zpívají jeleni, tak úplně k nám dá ještě jednu šanci tento měsíc. Je to taková netradiční záležitost. Úplně k byl 1. května a byl nádherný, viď? Viděla jsi?
1: Viděla, no, protože byl na čarodejnice, už se jako tvořil, že? Už byl kulatý, on byl 1. května.
0: Ano.
1: Ale když už jsme byli u těch ohňů na čarodejnicích, tak bylo jasno, takže ten měsíc tam krásně svítil, takže ano, ano, vím o něm.
0: Byla ale chladná noc a měsíc svítil. Dobře, tak
1: řekneš
0: to je dobře,
1: básničku,
0: že
1: jo?
0: Ne, to je dobře, že jsi o něm věděla. Je to důkaz toho, že to proběhlo všechno v pořádku a no, že ses neprolejvala tolik.
1: Ne, zase jsem se tolik neprolejvala, ale jako co mě překvapilo, že jsem se právě někde, já nevím, doslechla, nebo nevím vůbec, jak jsem na to přišla, že má být další úplněk v tomto měsíci. Ty jsi to věděl, že bývají dva úplňky?
0: Nevěděl, abych se přiznal. A je teď otázka z ní, je to pravda, nebo kdo ti to říkal?
1: Ne, opravdu, já jsem si to ještě vygooglila a opravdu ano, čeká nás na konci května 31. další úplněk, tentokrát to bude ve Střelci. A zatímco ten, co teď byl, ten byl ve Štíru, tak ten otevírá prý hlubší proces transformace, otevírá prostor pro emocionální pravdu.
0: A Střelec do toho střílí
1: uvolnění
0: na konci měsíce, ale
1: do toho
0: to je
1: střelí,
0: tragédie.
1: Přinese vyvrcholení a dokončení toho, co je nyní zahájeno.
0: Ježiši Maria.
1: Bude takový rychlej proces.
0: Hele, takhle, ono nám to nic moc jako nedá, chleba levnější nebude.
1: Nebude, no, benzín
0: asi taky ne, ano. Ale je to hezký.
1: Dvakrát měsíci se blbě vyspíš. To nám to dá možná.
0: Přejeme hezké pondělní odpoledne, hlavně pohodu, klid a relax, pokud můžete, a tady k tomu už Tom Odol.

0: In My Head a Rehab na Hit Rádiu Vysočina po 4:45 přejeme pohodové odpoledne a pozor na to, co vám pípne v telefonu, tedy konkrétně jaká SMSka vám pípne, jo? Ne každá je zamilovaná.
1: No, některé jsou totiž i podvodné. A teďkom si podvodníci nebo nám rozesílají SMSky o dopravním přestupku. Tak na to velký pozor, protože třeba jedna taková SMSka přišla i mé nezletilé dceři, říká, mami, prosím tě, přišla mi SMSka, že jsem udělala nějaký dopravní přestupek. Já říkám, tak to je jasný podvod, tak za prvý nemá řidičák, za druhý nemá ani auto, že jo, takže to už je jasný. Pak vás to odkazuje na nějaký, že se musíte proklikat, doví kam, udělat tam, napsat tam nějaký údaje a tím se vyluxuje klidně i váš účet, takže rozhodně...
0: Mně se na tom líbí to, jak ty věříš svý dceři.
1: No, tak se vyluxuje klidně i váš účet, takže rozhodně...
0: Mně se na tom líbí to, jak ty věříš svý dceři.
1: No, tak je tam nějaká důvěra, no, jakože neřídila, jo. Ne.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
2: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v Autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
12: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
11: No, tak nechtěla
12: jsem to takhle říct. Tak
11: jsi
12: mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real. No. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
13: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně.
12: Takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Katy Perry na Hit Radio Vysočina a pořádný ohňostroj, takhle o 16:30, firework, no a ohňostroj možná taky v 18 hodin zase a opět v našem éteru, protože opět otevřeme Hit Radio Classic a ty největší pecky let 80., 90. a milénia. A tentokrát tady máme jednu velkou ochutnávku. Tohle je dávka energie prostě do toho pondělního odpoledne a další dávka, jak už jsem říkal, dneska večer. Marké, to je známá melodie.
1: No, já právě přemýšlím, jestli bych to poznala.
0: To jo? Jsou Hit Radio na Hit Radio Vysočina. Přejeme hezké pondělí dneska 4. května.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Morandy na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. A ještě se vrátíme jednou k víkendu, protože se hrál fotbal. Druhá fotbalová liga a já jsem se byl podívat, dal jsem si klobásku, vynikající.
1: Opravdu.
0: Ano.
1: My jsme říkali, že budeme fandit, takže ty jsi tam opravdu byl fandit fyzicky.
0: Já jsem fyzicky byl fandit, dal jsem si klobásku, dal jsem si pivo a fandil jsem, no a remíza.
1: Typický faroušek.
0: Remíza.
1: Je to tak, no. Jako ani na 11. pokuse fotbalisté FC Vysočiny výhry nedočkali. Proti Vlašimi. Jak říká Marek, remizovali 1-1 a museli se smířit s tím jediným bodem, který ovšem v jejich případě je málo.
0: Je to málo. Je to málo, protože v tabulce, co jsem
1: 15.
0: koukal, ano,
1: pořád,
0: předposlední.
1: Předposlední, no.
0: Stále ta sestupová pozice.
1: To nevypadá dobře, no. Tak jako uvidíme další zápas, čeká jihlavské hráče hned tuhle středu. Za utkáním vyrazí do Českých Budějovic, no a pak na domácí duel se můžeme těšit v neděli. Takže můžeš, Marku, opět vyrazit na klobásu, na pivko a fandit.
0: My budeme fandit. Za chvilku Bruno Mars.
2: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Hit Radio. Dobíte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
9: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Leony na Hitrádiu Vysočina za 10 minut 17 hodin a my připomínáme, že i dnes po 17. hodině náš biják s dalším volňáskem do Multikina Sinestar, tak kdo by chtěl do kina vyrazit úplně gratis, však už to znáte, připravit telefon po 17. hodině se bude hodit. A teď do té celé další hity Miles Smith, Lost Frequencies nebo Pink a Nejtrus právě teď. Right from the start, you were a thief, you stole my heart and I, your willing victim.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a jdeme se podívat tady na dopravu ve Vladislavi na Třebíčku. Osobák s cyklistou, srážka. Pozor taky v Třebíči, v ulici Hilbertová, tam máme havárii nákladního vozidla. A na dálnici D1 máme velké komplikace, takže ve směru na Prahu, jestli míříte, tak první kolona vás drží mezi kilometry 154 až 149 a varoval tam nákladák a potom dlouhé zdržení u Velkého Beronova, Jihlavsko, přes hodinu zdržení, tak pokud možno, tak se tam tomu raději vyhněte. Kolona je tam mezi kilometry 133 až 132 a další mezi kilometry 130 až 119. Takže tam je to hodně blbý.
1: Kdybyste tady, Market, viděli, ona se u toho i pohybuje na židličce dopředu a dozadu, jak kdyby chtěla tu kolonu rozpohybovat.
0: Rukama takhle, takže pokud máte nějaké dopravní info i pro nás, tak ji posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
2: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava, nejlepší ceny ve městě.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Na středních školách dnes začaly státní maturity. Na úvod se psaly volitelné testy buď z matematiky nebo angličtiny. Zítra pak budou zkoušky pokračovat testem z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. K maturitě letos půjde přes 84 tisíc studentů. Soud uznal Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dostala tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000. Naďová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš, kterého ale sněmovna ke stíhání nevydala. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
0: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Zítra budeme znát vítěze volejbalové extraligy. Lvi Praha srovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na zápasy a tak si vynutili rozhodující páté utkání. Výhodu domácího prostředí budou mít Západočeši. Zápas na jejich palubovce začne v 18 hodin. A ještě to počasí, tak v noci se na Vysočině ochladí na 14 až 11, zítra pak v maximech naměříme do 28 a opět bude oblačno až polojasno. Ve středu by už pak měly na většině Vysočiny panovat přehánky.
8: Hit Radio Vysočina.
1: Na déšť se těšíme, z Markéce se loučíme, mí se krásně.
0: Aby se sudy naplnily na zahradách taky vodou.
1: Aby ta příroda měla vláhu. Market, mí se krásně
0: taky,
1: užívej pondělního odpoledne.
0: A pondělní za náma, zítra zase od 15 hodin, ahoj.
1: A my pokračujeme dál, před námi už za malý okamžik Biják s dalším volňáskem do multiky na Cinestar. Připravená filmová ukázka, stačí uhádnout a ten lístek je váš. Tady už Sam Feld.

0: Biják. Jdeme opět na to, po tom prodlouženém víkendu otvíráme náš biják, další volňásek je ve hře a ve hře dneska taky Jíťa z Jihlavy. Jíťo, hezké odpo, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Jíťa prozradila, že už s dobrou náladou, už po práci míří na cestu, na cestě domů. Jaký jsou plány, Jíťo, tedy ještě na to pondělní odpoledne?
1: No, už jenom tak s dětma nějaký úkoly, uvařím večeři a tak normálka, odpočívat.
0: Pohoda, klid a jazz a možná nějaký výběr filmu, viď?
1: Bylo by to dobrý.
0: No tak třeba ti dnešní filmovou ukázkou dám takové jako doporučení. Jseš připravená, mohu pouštět?
1: Ano.
0: Tady to je.
2: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Prosil bych vaše doklady.
3: No, to je. Promiňte, já mám tady takovej ten, ale jinak mám všechno v nejlepším.
2: Jeďte.
3: Děkuji.
0: Tak. Víťo, z jakého filmu to bylo?
1: No, zkusím Vrchní prchni. Mhm.
0: Nedá se to splíst s ničím jiným, jo? Je to takhle autentický, že na 100% říkáš Vrchní prchni.
1: No, snad jo.
0: No dobře. Hele, kdy jsi naposledy měla nějakou silniční kontrolu?
1: No, tak to už bude tak 25 let.
0: Jakože vůbec, jo, takhle, hezky.
1: Jednou jedinkrát mě zastavili policisté. A dokonce jsem pana policistu i znala. Takže to bylo dobrý.
0: Jasně, to je nejlepší. Takže bys byla úplně nervózní. Nervózní bys byla, jo, kdyby to teď přišlo.
1: Byla, bych ani nevěděla, co jí mám dávat.
0: Ale tak se pojďme podívat, jestli Vrchní prchni.
1: Tak to je super.
0: Ale tak z tohohle nervózní rozhodně být nemusíš. Každopádně tedy přejeme, ať se ti ty kontroly takhle nadále vyhýbají a hezký výběr filmu, protože vyrážíš do kina úplně gratis.
1: Bezvadný, moc děkuju a doufám, že jsem to nezakřikla.
0: Taky doufám. Jíťo, užívej to pondělní odpoledne, měj se krásně a zase někdy příště. Ahoj.
1: Taky, hezký odpoledne, děkuju.
0: No tak dneska úspěšné, uvidíme. Samozřejmě zítra pokračujeme po 17. hodině.
4: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Vysočina po čtvrt na šest, přejeme pohodové pondělí, dneska 4. května a Mezinárodní den hasičů. Tak hasičům velké díky za to, že je máme, ať už ty profesionální, tak také ty dobrovolné. Všichni ostatně si teď mákli v Českém Švýcarsku a i tady u nás na Vysočině stále sucho, stále výstraha před požáry. Takže hasičům pěkný Mezinárodní den a hlavně klidný. Za chvilku Meklemor a nebo Kamarád.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj, Richarde.
3: Ahoj.
2: Ty k nám chodíš ze Slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych toho chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
3: Jo, pecka.
2: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu, jako skvělý tip, co podniknu.
3: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedem do Jizerek.
2: Přes Slevomat, doufám.
3: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
2: Cože? Jako, počkej, hvězdy, jo?
3: Jo, jo. Je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
2: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
3: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu. Takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná. To ve městě nezažiješ.
2: Jo, to musí být tak hezký.
3: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je toho spousta dalšího. Koukněte na Slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako. No,
2: tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
3: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
2: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojmské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Jihlavská polytechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 13. května a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
7: Některé večery s vámi zůstanou ještě dlouho poté. 7. května vystoupí v hotelu Kouty Petra Habková. Recitál Já ráda vzpomínám. Písně, osobní příběhy, mluvené slovo. Večer, který pohladí na duši. Hotel Kouty ve čtvrtek 7. května od 7 hodin. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Come on, let's go.

Ray Dalton na Hit Rádiu Vysočina, minutku po půl šesté. No tak jeden prodloužený víkend za námi, další už se blíží, ano, i tento pracovní týden bude kratší, musíme si to připomínat stále dokola, je to velmi příjemný pocit. No a v pátek tady u nás na Hit Rádiu Vysočina startujeme retro víkend, končíme v neděli, takže celý tento prodloužený víkend, co nás čeká, tak bude retro víkend v sobotu a v neděli dokonce opět s Hit Rádiem 90, který velmi pohodlně najdete a naladíte v dabu. V sobotu večer retro party, no přesně tak, jak se sluší a patří, prostě velký vzpomínání, velké retro. A když už jsme u toho, tak jednu takovou parádní retro party věc jsem tady našel, přesně rok 2000, takže Millennium, ATC Around the World na Hit Rádiu Vysočina právě teď.

0: už to letního počasí, který jsme měli ostatně o tom víkendu. A zase by to počasí, byť teď má přijít ten vytoužený déšť a nějaké to lehčí ochlazení, tak zase o tom víkendu by mělo být relativně pěkné. No tak užívejme, co můžeme toho pondělního odpoledne, snad už máte po práci, pokud ne, ať to rychle utíká. A k tomu další ty za chvilku Linkin Park, nebo taky Lady Gaga.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
1: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
0: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
1: No vidíš, staví celý barák, tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Linkin Park na Hit Radio Vysočina za 8 minut 18 hodin. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, hezké pondělí. No a zítra opět z Market ve 3 odpo se budeme těšit. Tady už Luis Capaldi.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále pozor v Třebíči v Hilbertově ulici, kde havaroval nákladní vůz a také velké komplikace máme pořád na D1 ve směru na Prahu, kde vás zdrží kolona. Tvoří se kvůli požáru kamionu od kilometru 118. Vaše dopravní info nám posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos se k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si pak zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny psali dnes odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Uložili tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Česko se zařadilo mezi země ve špičkově připraveným zdravotním týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, popíše mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
8: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
7: Tým má celkem 38 členů. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informují o tom dnes rakouská média. Zadrženým má být slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Večer a v noci většinou oblačno, zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech. Ojediněle také přeháňky nebo bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě polojasná obloha. Ranní teploty 15 až 10 stupňů, na horách 1000 metrech kolem desítky. No a přes den většinou pod mrakem proměnlivá oblačnost, odpoledne zataženo, maxima 24 až 28 stupňů a v průběhu odpoledne nebo večera četnější přeháňky.
9: A je to tady, po prodlouženém víkendu startuje tradičně hudební speciál Hit Radio Classic, tak doufám, že jste se těšili. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

0: Tina Turner, Typical Male. Tímhle jsme se po víkendové pauze vrátili k hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. A až do 21 hodin vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Pokud jste měli to štěstí a skutečně jste měli možnost si užít ten prodloužený víkend, tak chápu, že po těch třech dnech mohl být návrat do práce o trochu složitější. I tento týden ale máme dobré vyhlídky. On obecně je ten letošní rok na volno docela štědrý. Tak abyste se naladili na tu správnou vlnu a hodili se po tom pondělním šoku do pohody, nabízíme další jenom hity. Pro lepší náladu už je za chvíli Crazy Town, nejprve ale Pharaoh s ikonickým hitem Temple of Love.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: slibovaná muzika. Na Hit Radio nám při pondělku dělali společnost Crazy Town. Takhle zněl rok 2000. Dnes už legendární písnička Crazy Town se objevila na desce The Gift of Game a dokonce se vyšplhala na první příčku té nejprestižnější světové hitparády Billboard Hot. Hrajeme hit za hitem, o ty další se postará třeba Taylor Dane, Tell It to My Heart, a nebo další velká vzpomínka. Over My Shoulder od projektu Mike and the Mechanics. Ani tohle si nenecháme pro sebe.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Běž se s ním zase učit ty.
4: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
3: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
4: Tak zařídíme doučování.
5: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic. Aby učení nebylo mutaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic. Aby učení nebylo mučení.
6: Šutr sem, šutr.

0: Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
8: Mirá,
4: Rybičky,
8: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
8: Harley,
4: Tomáš Klus,
8: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla možná trošku vzpomínka na čtvrteční večer, pokud jste si k večerním ohňům připálení čarodějnice vzali kytaru a zpěvník. Dost možná jste nalistovali taky stránku s písničkou Nad stádem koní od skupiny Buty. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který posloucháte právě teď. Speciál plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pečlivý výběr 80. 90. a hitu milenia. Ten další nás vrátí konkrétně do roku 1984. Americká zpěvačka Evelyn Thomas tehdy dobila celý svět hitem High Energy. To je taneční hymna 80., která vás zvedne ze židle. High.

0: Fantastická hudební vzpomínka na skupinu Chumba Wamba. Tahle parta má na triku několik zásadních hitů. Time Bomb, Tap Thumping. A nebo právě tenhle, Top of the World. Skvělá fanouškovská věc. Olé, olé, olé, si budeme zpívat už 12. června. To je první zápas české reprezentace, která se po 20 letech vrátila na mistrovství světa ve fotbale. Do šampionátu vstoupíme duelem proti celku z Jižní Koreji. Ladíte Hit Radio Classic, dál vás budeme zásobovat tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Už za chvíli třeba klasika tanečních parketů Retro Diskotek. Tom Jones, Sex Bomb. Tohle na žádné dobré retro party prostě nesmí chybět. Tak třeba i takhle vám už za chvíli budeme hrát na Hit Radio.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: 99 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: Březová!
5: Znáte legendární resort Březová?
4: Březová!
6: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít.
4: Březová!
5: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio.

0: hity. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je bez pochyby jeden z největších popových hitů 80. Konkrétně v roce 1987 jsme měli poprvé možnost slyšet Starship a jejich Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem, tahle záležitost se objevila taky ve filmu Manekín. To hodně pomohlo té písni k propagaci. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
0: To nejlepší z 80., 90. a milénia budeme hrát i v té další hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal. Hezké pondělí.

Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní. Do kin totiž vstoupil snímek Michael, je to v podstatě hraný životopis, dokument, který mapuje jeho kariéru od Jackson's 5 až po vrchol 80. Michael Jacksona ve filmu dokonce hraje jeho vlastní synovec, takže autenticita už snad ani nemohla být větší. Odborná veřejnost film kritizuje, protože úplně ignoruje kontroverzní témata spojená s Jacksonovým životem, fanouškům se ale líbí. Aby ne, je totiž plný hitů. A plný hitů je taky playlist Hitrádia. Hladíte hudební speciál Hitrádio Classic, který teď nabídne Black Milk.

0: Tak tohle byla klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hráli Culture Beats, Pay No Mind. Za chvilku Bad Boys Blue, You're a Woman, tu písničku jsme poprvé slyšeli v roce 1985, v roce 98 pak udělali oficiální remix, ten pro vás v playlistu máme nachystaný. Tak už za chvilku na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: No, tak mi
3: no, tak jsi mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně.
3: Takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
7: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Některé večery s vámi zůstanou ještě dlouho poté. 7. května vystoupí v hotelu Kouty Petra Habková. Recitál Já ráda vzpomínám. Písně, osobní příběhy, mluvené slovo. Večer, který pohladí na duši. Hotel Kouty ve čtvrtek 7. května od 7 hodin. Těšíme se na vás.
10: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
11: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
12: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
11: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
12: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
13: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

That's what friends are for. Taky takhle zní pondělní Hit Radio. Na téhle písničce v roce 1985 pracovala hned řada velkých men. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. Šlo o charitativní projekt. Výtěžek z prodejů singlu šel organizacím zaměřeným na výzkum a pomoc nemocným AIDS. V 80. letech to bylo velké téma. Úplně původní verze vznikla o 3 roky dříve. Elton John ji naspíval pro film Night Shift. Tehdy ale nezaznamenala tak velký úspěch jako právě v roce 85 v rámci zmíněného charitativního projektu. Pokračujeme v nabídce těch nejlepších hitů. Alanis Morissette, You Outta Know.

0: Tohle vás nemohlo nechat v klidu. Scooter, další velká hudební vzpomínka na Hit Radio. Už za chvíli z dalších hitů, třeba Anaka, dáme si taky něco pěkně od podlahy z českých kluhů a hájů. Tohle je Večírek za koncem. Almost Unreal je zase písnička skupiny Roxette. Tu pro vás taky máme nachystanou. I takhle vám do konce hodiny budeme hrát na Hit Radio. Dobrý večer.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Portadors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně. I do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Zdar AS. Spolehlivě na cestách.
1: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Akce Poznej práci řidiče. V sobotu 16. května Žďár, 23. května Bystřice a 30. května Polička. Zkus to, zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme a od června můžeš začít výuku v autoškole Vysočina. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, otevíráme další 60 minutovku toho nejlepšího z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Billy Joel, Tell Her About It, ladíte Hit Radio. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám pravidelně ve všední dny od 18 do 21 hodin servírujeme to nejlepší z našeho archivu 80. 90. a milenia. Ale pozor, tento týden si milovníci retrohitů přijdou na své dvojnásob. Chystáme pro vás totiž další, ultimátní, těmi nejlepšími hity minulosti nabušený retro víkend. A protože je třídenní, znamená to, že si vychutnáte prodlouženou jízdu. V sobotu a v neděli budou navíc vysílat naši kolegové z Hit Radio 90, které si můžete naladit online nebo na dabu, a budou pro vás mít kromě těch nejlepších retro hitů taky zajímavá témata, která probírají v podcastu Vypalovačka. Takže program na závěr týdne je jasný. Prodloužený víkend slavíme pořádnou retro party. No.

0: Madonna nám teď nabídla paprsek světla Ray of Light, skvělá věc, kterou jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Dobrý večer. Večer doslova našlapaný těmi nejlepšími hity 80., 90. a milénia. Takhle vám budeme hrát za chvíli legendární písnička Pala Habery a skupiny Team. Přidáme třeba ještě Enyu, budete v té nejlepší společnosti. Hit Rádio.
1: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
2: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
1: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
2: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
3: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Porta Doors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.

Rivers. Tohle bylo hodně na pohodu. Enya hrála na Hit Radio. Tahle písnička má takovou zvláštní moc, možná až letní atmosféru, která vyzývá k nějaké té pěkně prosluněné dovolené u moře. Třeba už pomalu přemýšlíte, kam by to letos mohlo být, pokud tedy. Já zas přemýšlím, který hit hrát jako první. Máme tu totiž jeden větší než druhý, tak pojďme do Kanady. Za Chadem Krugerem, to je zpěvák skupiny Nickelback, on taky ale hodně produkuje jiné kapely a interprety a občas si vydá i nějakou tu solovku. To je třeba případ písničky Hero, kterou posíláme mezi vás.

0: Daryl Hall, John Oates, to je ta dvojice, která stojí za singlem Kiss on my list. Hráli jsme pro lepší náladu na Hit Radio a spoustu hitů pro vás máme nachystaných ještě do konce hodiny. Z domácí scény to bude skupina Lucie, z té zahraniční třeba Emma Bunton nebo tahle fantastická věc. Voyage, voyage, taky v tomhle rytmu vám budeme hrát v příštích minutách. Tohle vám věřím vyladí pondělí.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hit Radiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, LED, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hit Radiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
7: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
6: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
7: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
8: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: To nejlepší z 80. 90. a milénia jsme vám hráli od 18 hodin a zase budeme hrát už zítra ve stejném čase. Tohle byl hudební speciál Hit Radio Classic. Díky, že jste u toho byli s námi. Na Hit Radio teď budou pokračovat další hity. Za malý okamžik Linkin Park, The Emptiness Machine. Těšit se můžete taky na Lady Gagu, Always Remember Us This Way. No a do třetice třeba Damiano David, Born with a Broken Heart. To pro vás máme. Tak hezký večer.
1: VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM Design vám poskytne kompletní řešení. Doporučí kvalitní interiérové dveře Porta Doors a Ercado. Vše zaměří, namontují a poskytnou odborný servis. Navíc vybrané modely dveří a podlah dodá expresně i do týdne. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSMdesign.cz. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova.
2: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
3: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
2: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
3: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
4: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou,

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café-gusto.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café-gusto.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.